Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bídňaci, jsem David Gorej, vaši průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Rádio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok.
1: Dnešní den byl jeden, snad za to stál. Jedem, stále jedem a jsme obustál. Co bude zítra, Jordo to ví. Snad budeš mít rád, a nebo budeš se.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Dobrý večer, chtěl bych se zeptat Ondřeje, na jaké nástroje hraje, kolik řečí ovládá. Děkuji a zdravím Rádio Beat Martin.
2: No, kolik nástrojů? No tak dá se říci, že neovládám žádný, ale já jsem teda hrával na klavír, hrával jsem na kytaru jsem hrával docela intenzivně, dokonce já vždycky vzpomínám, jak jsem chtěl být rockovým kytaristou, že jo, založil jsem kapelu, která měla trvání jednoho vlastně polovinčního koncertu, protože to bylo na školním večírku 9. třídy.
1: A ředitel vypnul prout.
2: Přesně tak. No ale opravdu.
1: No, bylo jasný, no.
2: Vyhodil prostě ze zásuvky, ze silovače a bylo po koncertu a tím skončila moje rocková kariéra. Teda,
1: ty jsi nechal takhle zničit bolševickým ředitelem?
2: No já jsem, my jsme potom ještě jako hráli, ale nehráli jsme veřejně a nebo pokoušeli jsme se. Ale pak najednou přišla taková botočka a já jsem prostě objevil Ypsilonku a Ypsilonka dělala starý swingový písničky český a pak jsem se seznámil s Pavlem Klikarem, že jo, takže to prostě už jsem...
1: V Ypsilonce jsi spolupracoval s panem Kořínkem?
2: No jasně. No samozřejmě.
1: Já jsem s ním zpíval Ježka, ne, jo. Na Mejdanu, prosím tě, ne na pódiu.
2: No ale počkej, k otázce, jo, takže na klavír jsem hrál blbě, ve chvíli, kdy mě to začalo bavit, tak jsem už vlastně utrápil všechny učitelky, takže já jsem neměl...
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

see him.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago bello.
0: Dnes od 7 večer na rádiu Beep.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, za 4 minuty bude 6 a nový den začínáme i s nehodou na D1 z Brna na Vyškov. V omezení za Rohlenkou na 209. kilometru se v levém pruhu srazily 2 kamiony. To větší kolona už je na Štěrboholské radiále v Praze, kde směrem do centra opravují dilatační spáry. Na přemostění údolí Rokytky je jenom jeden pruh, jezdí se tam levým a zpomaluje se na Černáku, na úrovni IKEA. Tak opatrně i pak vy, co najíždíte, jdete na městský okruh z Hradecké dálnice. Pokud z centra Prahy cílíte na brněnskou D1, tak na magistrále, tedy 5. května, za jižní spojkou je osobák ve svodidlech. A pokud jste ještě v posteli, tak taky dobře. Počkejte si na první zprávy Beatu pro čtvrtek 16. července 2026, ve kterých nám Tomáš mimo jiné prozradí, kdo si letos zahraje o titul fotbalových mistrů světa a udělá nám taky exkurzi do Temelínské elektrárny.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně čekáme lokálně přehánky a ojediněle bousky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Teď včerejší fotbal. Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si tak se Španělskem o obhajobu titulu. Energetici chtějí prodloužit provoz dvou bloků temelínské jaderné elektrárny z původních 60 na 80 let. Podle vedení ČEZu i ministra průmyslu a obchodu to pomůže zajistit dostatek elektřiny, ale také stabilní ceny a posílí to i energetickou bezpečnost Česka. První blok Temelína začal vyrábět elektřinu v roce 2000, druhý o dva roky později. Už při jejich spuštění se počítalo s provozem do roku 2060. Kamion jezdí stále přetížené. Tady je důkaz.
2: Vysokorychlostní vážení na D55 u hranic Zlínského a Jihomoravského kraje odhalilo stovky přetížených kamionů. Rekordní souprava měla přes 87 tun a dopravci hrozí pokuta přes 100 tisíc. Přestupky zpracovávají pracovníci městského úřadu v Kyjově. Vymahatelnost je na vysoké úrovni. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Cestovat dopravou bez klimatizace není moc příjemné. O tomto problému blíže Honza Navrátil.
3: S nástupem vlny veder hlavní město řeší doklimatizování tramvajových souprav. Celkem 123 souprav tramvají typu 15T stále nemá klimatizaci. A důvody jsou dva. V době pořízení se pořídili bez klimatizace a navíc Praha nemá práva na technickou dokumentaci. Město ale problém řeší a aktuálně vysoutěžilo dodavatele klimatizací. Předpokládaná hodnota zakázky je více než 430 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další roková pecka.
0: Radio B. Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Dobré ráno, býťáci. Před námi čtvrtek, 16. červenec 2026. Před námi nový den, kdy budeme slavit svátek Luboše. Tak dobře, všem Lubošům za chviličku pošlu andílka od Aleše Brichty. Ale ještě předtím informace ohledně dnešního večerního vysílání tady na Beatu, protože určitě byste si neměli nechat ujít American Rock Show. Dave Gore se vrátil do našeho vysílání, takže nás čekají méně známé i klasické kusy americké rockové, bluesové i jižanské muziky. Večer u repráků s Otou Semanem začne úderem 20. hodiny, no a před půlnocí si vychutnáme Barvy a chaos, desku kapely Juraja Heap, kterou jsme si vybrali v rámci hlasování o půlnoční alba. A taky připomínám, že v 9 hodin nás Standa Rubáš vezme na koncert, pokračuje na Beatu Léto jako živé. A že i dneska se dá vyrazit i na parádní akce. Startuje Masters of Rock ve Vizovicích. I tam se podíváme.

A příští týden bude Aleš Brychta v Opavě, kde bude hvězdou festivalu Holba Rock na grilu a potom o den později 26.7. si ho můžete užít na Svatojakubských horech v Lipníku nad Bečvou. Ale co je podstatné, je fakt, že dneska máme 16. červenec, v Hořicích začíná The Legends Fest. Zahajovací večírek obstarají Jackers a Rammstein Tribute Show. No a ve Vizovicích na prvním dni festivalu Masters of Rock zahrají originální Němci Halloween, Kissing Dynamite, Udo Dirkschneider a Peter Baltes opráší akceptí desku Balls to the Wall. Přítomní budou dneska i kanečtí Vojvod, ex-basák Nightwish Marko Hietala. No a program 22. ročníku festivalu v pravé poledne začnou domácí Fleret. Poměrně nedaleko ve Valašském Meziříčí zase bude akce Guláš Fest. 3 dny guláše, kapel a Valašska a hlavní hvězdou toho dnešního úvodního večera bude Trautenberg. Včera hrál Luboš Pospíšil v duu s Ondrou Fenclem v Pozlovicích. Dneska se k ním přidá i zbytek kapely 5P a budou hrát od 6:30 na náměstí v Třinci. No a pak dojde na blues v podání tria St. Johnny, které doprovodí i fenomenální hráč na foukačku Matěj Ptašek.

Každý potřebuje někoho milovat. Pokud s vaším miláčkem nebo celou partou míříte do Vizovic na Masters of Rock, tak pozdravujte Marka Hietala a jeho Frankensteinovou ženu, kterou vám tam určitě představí. Jde totiž o písničku z jeho loňské desky, která se jmenuje Růže z hlubin. A že jste ji ještě neslyšeli, no tak poslouchejte.

auťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Je 6:30 a máme kolony na D1 u Brna. Na příjezdu od Prahy kamiony v pravém pruhu brzdí u Ostrovačic na 179. kilometru, osobáky pak u Kývalky na 182. Pak je taky další zásek hned za Brnem na výjezdem na Vyškov, a to z toho důvodu, že v omezení za Rohlenkou na 209. kilometru se v levém pruhu srazila dvě nákladní auta. Pojďme se podívat do Prahy, kde na přemostění Hůdolí Rokytnice se jezdí jenom jedním pruhem. Na Štěrboholské radiále směrem do centra před Běchovicemi opravují dilatační spáry a počítejte s tím, že provoz už se zasekává na konci Hradecké dálnice a špatně se na Černáku na Maněšský okruh taky najíždí z dálnice Hradecké. Jinak pokud zvolíte směr na Letňany, tak tady taktéž kolona na Novopatské začíná na konci D10. Na 7 u letiště stále zúžení. Počítejte s tím, že kolona v tuto chvíli na příjezdu od Slaného do Prahy začíná u Středokluk na 5. kilometru. Opačně od Prahy se fronta zatím nedělá, většinou tady bývá od Evropské, ještě není, ale na Evropské směrem na Velký okruh na úrovni Džbánu teď máme čerstvou nehodu v pravém pruhu nákladního a osobního auta. Přeji vám dobrou jízdu a dobrou společnou kávu, jdeme vařit.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně čekáme lokálně přehánky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Baník Ostrava získal další letní posilu. Tou se stal ukrajinský stoper Evgenij Skiba. 23-letý fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Ostrava zároveň uvolnila útočníka Jakuba Piru. Správa železnic až do konce léta zjišťuje, jak lidé hodnotí cestování vlakem. Zajímá ji kvalita služeb, hygiena, dostupnost i informovanost cestujících. Sběr letních plodů není bez rizika. Jak na borůvkách, tak na lesních jahodách totiž může číhat hrozba tasemnice liščí, která lidem dokáže způsobit vážná onemocnění. Nejvyšší stavbě v Česku, tedy dvojici vysílačů v Liblicích u Českého Brodu, hrozí odstřel. České radiokomunikace demolici technické památky z poloviny 70. let chystají v případě, že se pro ni nenajde nový vlastník. To byly zprávy v půl a Tomáš Adamec. Tady je klasický rok.

Lošo, dobré ráno, mám tě pozdravovat od býťáka Honzy, který sice nepije kafe, ale řídí autobus a dneska bude jezdit po tvém regionu, tedy v Liberci, tak prý se máš na všechny autobusy a především autobusáky usmívat. Tak koukám, že si z kachny z býtu někteří dělají poštovního holuba. Mimochodem, aby toho nebylo těch opeřenců málo, tak Husova ulice, já vím, že to není úplně od Husy, jo, ale Husova ulice v Liberci je tam teďkom čerstvá bouračka, tak opatrně. Tak, další vzkaz poletí do Dály, je to totiž gratulace k narozeninám. 74. narozeniny má dneska bubeník Stuart Copeland. Toho si spojujeme především s Police, taky si ho hned s Police budeme hrát. Ale mimochodem, když jsme před chviličkou tu měli toho Petra Gabriela, tak i on si Stuarta vyžádal a do skladby Red Rain mu právě on za pomocí hajtky vyčaroval ten skutečný déšť. Teď nám Stuart dokonce nejenom zabubnuje, ale i zaspívá, protože Sting mu půjčil mikrofon ke skladbě, ke které on napsal nejenom muziku, ale i text, a je to o krizi středního věku. Žena spálila míchaná vajíčka, pes ho kousl do nohy, dospívající dcera utekla z domu, syn se doznal, že je homosexuál, a to všechno se stane právě dnes, kdy má autor narozeniny, tak proč prý v jiné dny by ten život měl být lepší? Tak, to je song, který se opravdu už na základě toho textu k tomu dnešku hodí. Stuart Copeland má narozeniny, přejeme všechno nejlepší.

Bubeník, jak jsme slyšeli, i občasný zpěvák kapely Police Stuart Copeland má dneska 74. narozeniny. Momentálně je na severoamerickém turné s debatním pořadem a v rámci tohoto multimediálního projektu osobně rekapituluje svoji divokou životní dráhu plnou humoru, upřímných historek ze zákulisí hudebního průmyslu a osobních reflexí. Mimochodem, dneska v Muzeu hudebních nástrojů v hlavním městě Arizony, třeba nás někdo přes internet ve Fénixu poslouchá. Zítra na Food Festu, kousíček od tábora, budou před třemi sestrami a kapelou Harley hrát taky olympici.

Přiznám se, že ucho v téhleté písničce mi nejvíce táhne basa Pavla Chrastiny. Jak už jste na beatu taky slyšeli, nedělní finále fotbalového mistrovství světa bude soubojem Španělska s Argentinou. Argentinci včera otočili zápas Angličany a oslavili tak rekord Messiho, který se stal nejstarším hráčem v poli, který kdy nastoupil v semifinále mistrovství světa. A na obě branky tento 39-letý kmet večer nahrával. A vůbec to byl zápas starců. Celkem bylo v základních sestavách 7 hráčů starších 32 let. V neděli našeho času od 21. se tedy hraje finále v East Rutherfordu v New Jersey. No a když už jsem mluvila o tom stáří fotbalistů, tak pamatujete si na charitativní fotku UNICEFu z roku 2007, na které Messi koupal ve vaničce miminko? Tak tím prckem byl současný hráč Barcelony a španělský reprezentant Lamine Yamal. A hlavní účinkující tohoto obrázku se v neděli znovu setkají. Budou stát proti sobě v boji o mistry světa. Když tak koukám na tu 19 let starou fotku, kterou teď všude vystrkují, chce se mi říct, na co ten Messi sáhne, to se podaří.

0: ajťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7 hodin a na Židenické ulici v Brně před vjezdem do Husovického tunelu se srazila 3 auta. Výjezd z Brna na Olomouc a Ostravu zpomaluje nehoda, co je na D1 mezi Rohlenkou a sjezdem na Slavkov. V místě omezení na 208. kilometru se srazila 2 nákladní auta. Kolona je od kilometru 201. Před hodinkou začala oprava svodidel na dálnici od Mikulova na Brno u Rajhradu. Pocítíte to mezi 15. a 13. kilometrem, kde je v tom 13. kilometru zavřený levý pruh. Jedním pruhem se taky musíte protáhnout kolem opravy dilatační spáry na Štěrboholské radiále v Praze směrem do centra u sjezdu na Běchovice. Kolona je od Hradecké dálnice. A pokud teď vyrážíte z Kutné Hory na Přelouč po dvojce, tak za Novými dvory je nový Ťukanec 2 osobák. Opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně čekáme lokálně přeháňky a ojediněle bousky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalová Plzeň představila druhou sadu venkovních dresů pro nadcházející sezonu. Jedná se o menší revoluci. Trika mají totiž na Viktorii hodně netradiční odstín. A to rezavý, který připomíná barvu proslulého plzeňského piva. Letošní rok je ve znamení chalupářského a chatařského boomu. Za letošní první pololetí se prodalo přes 1700 chalup v celkové hodnotě přes 5,2 miliardy korun. To je víc než za celý rok 2023. Největší zájem je o malé objekty do 60 metrů čtverečních, které letos prudce zdražují. Automobilka Volkswagen by mohla ve svých německých továrnách vyrábět elektromobily původně vyvinuté pro Čínu. Tím by vyřešila spor s odboráři, kteří se postavili proti záměru uzavřít některé továrny a propustit až 100 000 zaměstnanců. Hlavními kandidáty na takové stěhování výroby jsou elektromobily řady Unix, včetně modelů vyvinutých ve spolupráci s čínskou automobilkou XPeng. Pokud si chcete koupit autobus, tak není problém.
2: Pražský dopravní podnik se opět pustil do prodeje přebytečného majetku. Letos ale s novinkou. Léty prověřenou obálkovou metodu totiž nahrazuje elektronická dražba. Majetek se aktuálně prodává prostřednictvím portálu Tender Arena do 17. července do 12 hodin. K mání tu jsou pojízdné autobusy, mobilní plynová kotelna a nebo například bankovní trezor. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Teď Klasik Rock.
0: Radio B. Classic Rock.

0: náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, milý zlatý.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzoune jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve kterých

Když se řekne kanadské trio, tak nemusí jít jenom o Rush. Tohle byl další doslova triumf z velkého bílého severu Triumph. Nechci tak moc, stačí mi pravda, zpíval Rick Ament. Dobře, tak já vyslyším jeho žádost o upřímnost a bez obalu to na vás vybalím. Je 7:45, tedy už dozrál čas na rohaté SGčko.

0: A teď ke Košíkové na rádiu Beat. Basketbalistky na domácím mistrovství světa do 17 let nestačily v osmifinálovém duelu na Kanadu a budou v Brně pokračovat ve skupině o 9. až 16. místo. Zítra proti Lotyšsku. No a mužský výběr do 20 let včera v osmifinále mistrovství Evropy padl s Chorvaty a bude hrát o udržení v divizi A.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Evropské televizní společnosti dostali obsáhlý manuál, jak správně natáčet hlavně ženy při atletických přenosech. Jeho cílem prý je zabránit sexualizaci sportovkyň prostřednictvím záběru kamer a zpomalených opakovaných záběrů. Manuál vymyslela Evropská vysílací unie ve spolupráci s Evropskou atletikou. Teď volejbal. Volejbalisté Karlovarska se v lize mistrů utkají ve skupině C s letošním finalistou z Polska, německým týmem a španělským klubem Las Palmas. Tak o tom rozhodl los v Lucemburku. Lukáš Kočař získal na mistrovství Evropy v terénním triatlonu stříbrnou medaili. V závodu ve Španělsku prohrál jen s domácím triatlonistou Enekem de Castrem. Ten byl v cíli o 24 sekund dříve. Lukáš to dal za 1 hodinu 20 minut a 10 sekund. To byly menšinové sporty a Tomáš Adamec.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách, hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Steve Vai pokračuje s kapelou Beat a s muzikou King Crimson z 80. let na turné po Evropě. Zítra hrají v Polsku a včera neopomněl pogratulovat ke kulatinám svému učiteli. I tady na Beatu jsme vypíchli 70. Joea Satrianiho. A taky jsem říkala, že za Brnem na Vyškov je nehoda. Teď mezi Rohlenkou a sjezdem na Slavkov v místě omezení na 208. kilometru. Teda ta nehoda je tam stále teď, ale stala se už před hodinou a půl. Srazili se tam dva nákladňáky, kolona od Brna od 202. kilometru. Příjezd do Brna od Mikulova na 52. se zpomaluje, protože na 13. kilometru, tedy u Rajhradu, se jezdí jenom jedním pruhem, opravují tam svodidla a 10-minutové zdržení je od 16. kilometru. A pojďme se podívat na Hanou, protože začalo zvelebování D55. To je dálnice mezi Olomoucí a Přerovem, takže od 0. do 2,5. kilometru, tedy mezi Olomoucí a sjezdem na Grigov. Počítejte s omezením. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně čekáme lokálně přehánky a ojediněle bousky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Teď zámořský hokej. Hokejový brankář Filip Růžička podepsal 3letou nováčkovskou smlouvu s Minnesotou. Wild si 18-letého golmana vybrali během letošního draftu NHL ze 137. místa. Stále zatím platí, že dálniční známky patrně nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem. V rameni Dyje v nadjezí v Poštorné, což je část Břeclavy, uhynulo asi půl tuny ryb kvůli nedostatku kyslíku. Kvůli suchému a horkému počasí se ve vodě namnožily snice, které v noci spotřebovávají kyslík. Pokud se v dohledné době situace nezlepší, mohou uhynout další ryby. Hasiči v týdnu zasahovali u požáru haly se skladem elektrokoloběžek v Čelakovicích u Prahy. Škoda zůstává předběžně vyčíslena na 80 milionů korun. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Policie prověřuje požár pro možné obecné ohrožení z nedbalosti. To byly zprávy v půl a Tomáš Adamec. Teď další roková pecka.
0: Radio B. Klas.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 14. Vznikli jsme v určitý době. Rok 1996. Čte Honza.
2: Takže jsme byli kompletní kapela. Akorát bez názvu. Fenek zapadnul do party po všech stránkách. Měl stejný smysl pro hudbu i pro humor a celý proces se s ním strašně zrychlil. Zkoušeli jsme často, protože jsme konečně měli všechno, co bylo k výrobě hudby potřeba. Zkušebnu, kapelu složenou z lidí, co umějí hrát, a taky spoustu nápadů ke zpracování, který jsme si do té doby nahrávali jenom doma na kazety. Teď to valilo kompletně a školník kroutil hlavou, protože to na jeho gusto byl trošku divnej rock'n'roll. Po každý zkoušce jsme seděli v hospodě u garáže, kde už nás znali a vždycky při našem příchodu vysílali dotazy, kdy teda bude konečně ten koncert. A pravidelně dostávali odpověď, že hudba se nemůže uspěchat, ať jest třeba rychlá. Což nebyla jenom fráze. Chtěli jsme, až vylezeme před lidi, být alespoň trochu sehraný, aby to nepůsobilo úplně amatérsky. Kdy se tak stane, to jsme netušili, protože zas tak moc příležitostí tenkrát nebylo. V polovině devadesátek, teda v té době, o který mluvíme, se totiž rockovým klubům a kapelám moc nedařilo. Alespoň nám to tak přišlo. Jakoby se lidi vyšťavili fanatickým navštěvováním koncertů v první půlce devadesátek a najednou se jim nikam nechtělo. Na koncerty klubových kapel chodilo jen pár skalních nadšenců, spousta zajímavých formací se rozpadla, například Support Lesbians, kámoši z klubů a tenkrát náš velký vzor. Ani festivalům to moc nefungovalo a oproti dnešnímu stavu, kde jsou fenoménem, byli ještě tak trochu v zabahněných plenkách. Kolem nás spíš všichni frčeli v technu a hudební vydavatelství tlačili v Čechách doposud nepoznaný hudební trendy, takže najednou jsme tu měli boyband Lunatic, jejich pohlavní protějšek Holky a další kapely podobného ražení. Ty všichni se utkávali o medaile v hudebním pořadu ESO na Nově a čím sladší měli song, tím větší byla šance na postup. Čuměl na to tenkrát celý národ. My chtěli hrát svižně, něco jako punk nebo metal. Vlastně jsme nevěděli, jak přesně to pojmenovat, prostě rychlý riffy, ale zase ne úplnej bordel, spíš stavět melodie s českýma textama, o kterých jsme neměli zatím moc představu. O tom, že bychom mířili do ESA, tedy do tehdejší komerční sféry, jsme rozhodně neuvažovali. Počítali jsme s tím, že když se nám to povede, budeme klubová kapela.

Stejně jako se vrací Pedro, tak se na beatu vrátí i Vohnout se svojí audioverzí Kroniky 30 svíček na dortu. Počkejme si na další díl. A příští týden už se taky chlapi vracejí z prázdnin, budou hrát na Benátské noci a v pátek, opakuju příští pátek, taky kousek od Vamberka na festivalu v Počtejně. Ve Vizovicích v poledne začíná 22. ročník festivalu Masters of Rock. Jako první spustí domácí Fleret, ale dneska nás čeká taky především přehlídka velkých německých kapel. Takže o Halloweenech, o těch už jsme mluvili celý uplynulý víkend, taky rozdávali halloweenský speciál z parku, takže dneska Halloween ve Vizovicích. Udo Dirk Schneider taky s asistencí Petra Betze a svého syna opráší akceptí desku Balls to the Wall a dojde i na kapelu Kissing Dynamite. Tady je máme.

Kissing Dynamite je skladba z desky Blow Up Your Radio od AC/DC a právě podle téhleté písničky se pojmenovali němečtí muzikanti, které jsme teď měli na beatu a kteří dneska večer zahrají ve Vizovicích na Masters of Rock. Poměrně nedaleko ve Valašském Meziříčí zase bude Guláš Fest, 3 dny guláše, kapel a Valašska, a hlavní hvězdou toho dnešního úvodního večera bude Trautenberg. No a v Hořicích začíná zase Legends Fest a zahajovací večírek obstarají dneska Jackers a Rammstein Tribute Show. Včera hrál Luboš Pospíšil v duu s Ondrou Fenclem v Pozlovicích. No a dneska se k ním přidá i zbytek parádně šlapající kapely 5P a budou hrát od 6:30 na náměstí v Třinci. A pak tam dojde na blues v podání tria St. Johnny, které doprovodí fenomenální hráč na foukačku Matěj Ptašek.

Býťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Minutu před 8 hodinou, jak už tomu ve čtvrtek po ránu bývá, je dlouhá přerušovaná kolona kamionů před Brnem na D1 od Prahy. První zásek v pravém pruhu je už za 9 kříži na 171. kilometru. Pak se za Brnem na Olomouc a Ostravu stále řeší nehoda v omezení za Rohlenkou. V levém pruhu se tam srazila dvě nákladní auta na 209. kilometru. Pravý pruh Tyráku je v koloně od 201. osobní auta brzdí na 203. S kolonou taky počítá. Dejte i před Brnem od Mikulova. U Rajhradu na 13. kilometru opravují středová svodidla. Jezdí se tam jedním pruhem a kolona je od 16. kilometru. Cestou z Moravské Třebové na Litomyšl je kousek za Svitavami na D35 na 198. kilometru nehoda. A vrátíme se na D1, ale pojedeme z Brna na Prahu. U Měřína na 134. kilometru jsou taky nějaké práce na silnici a zpomaluje se na 136. kilometru. Jinak třeba dojezd do Prahy po D1 je dneska volný, samozřejmě to se úplně nedá říct o velkém pražském okruhu. Na ten se třeba z plzeňské dálnice v koloně najíždí od Rudné, slánská D7 omezení u letiště s kolonou od 5. kilometru, no a když se podíváme na příjezd po D10 od Mladé Boleslavy, tak na konci v tom místě, kde se jede buď na Letňany nebo na Černák, začíná kolona, s tím, že opakuju, že se jenom jedním pruhem jezdí kolem opravy dlatační spáry na Štěrboholské radiále směrem do centra u sjezdu na Běchovice. A v tomto místě kolona od Hradecké dálnice. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně čekáme lokálně přeháňky a ojediněle bousky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Teď včerejší fotbal. Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si tak se Španělskem o obhajobu titulu. Energetici chtějí prodloužit provoz dvou bloků temelínské jaderné elektrárny z původních 60 na 80 let. Podle vedení ČEZu i ministra průmyslu a obchodu to pomůže zajistit dostatek elektřiny, ale také stabilní ceny a posílí to i energetickou bezpečnost Česka. První blok Temelína začal vyrábět elektřinu v roce 2000, druhý o 2 roky později. Už při jejich spuštění se počítalo s provozem do roku 2060. Kamion jezdí stále přetížené. Tady je důkaz.
2: Vysokorychlostní vážení na D55 u hranic Zlínského a Jihomoravského kraje odhalilo stovky přetížených kamionů. Rekordní souprava měla přes 87 tun a dopravci hrozí pokuta přes 100 tisíc. Přestupky zpracovávají pracovníci městského úřadu v Kyjově. Vymahatelnost je na vysoké úrovni. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Cestovat dopravou bez klimatizace není moc příjemné. O tomto problému blíže Honza Navrátil.
3: S nástupem vlny veder hlavní město řeší doklimatizování tramvajových souprav. Celkem 123 souprav tramvají typu 15T stále nemá klimatizaci. A důvody jsou dva. V době pořízení se pořídili bez klimatizace a navíc Praha nemá práva na technickou dokumentaci. Město ale problém řeší a aktuálně vysoutěžilo dodavatele klimatizací.

0: Předpokládaná hodnota zakázky je více než 430 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další roková pecka. Radio.

16. července 2026. Luboš má svátek, nikoli však člen Býtové síně slávy Pospíšil, protože ten, co by Lubomír, měl svátek minulý týden. A dneska má koncert v Třinci od 18. hodiny na náměstí v tamním, nebo v rámci tamního Třineckého kulturního léta. No a v sobotu vystupuje solo v Přelouči na divadelním festivalu. Na Býtu pokračujeme s Black Sabbath.

0: většinové sporty na rádiu B.
1: Moderní pětibojař Matěj Lukeš po úspěších ve světovém poháru vede světový žebříček. Do čela se 24-letý reprezentant dostal po druhých místech v Pazardžiku a ve finálovém závodu v Budapešti. Teď se chystá na srpnové vrcholy sezony. Mistrovství Evropy v Istanbulu a světový šampionát v Číně, kde bude obhajovat loňský bronz. Po porážkách se Slovinskem a Kolumbií se mladým českým basketbalistkám tento týden nepodařilo vyhrát ani poslední třetí skupinový zápas na domácím světovém šampionátu do 17 let. V Brně podlehli Japonkám 49-69. Asijský tým překvapivě suverénně ovládl skupinu C. A hvězdný švédský tyčkař Armand Duplantis vyhrál skokem přes 607 cm atletický meeting kategorie Continental Tour Gold v Budapešti. O nový světový rekord 632 cm se ale pokoušel marně. Jediná česká účastnice meetingu Apolena Švábíková zdolala v soutěži tyčkařek pouze základní výšku 426 cm a podělila se o sedmé místo. To byly menšinové sporty a Tomáš Adamec.
0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tak co už máte plány na příští středu? Jenom připomínám, že nás čeká další roková pumpa Rádia Beat. Proběhne na Vysočině, takže když pojedete po D1, tak na 153. kilometru uhnete na osovou bytýšku a tam se vypravíte do obce Ruda a tam budete hledat areál XT Line. Myslím, že po zvuku a taky po čuchu to určitě najdete. Budou tam dobroty, bude tam taky spousta zajímavých autíček a motorek, ale především tam bude náš radioaktivní tým a od 11. do 17. hodiny vám tam, pokud tedy budete chtít, vyrobí na kapotou vašeho auta originální víťácký otisk. Vyměníme vám samolepky Beatu, že tu starší už jsou trošku šisle od sluníčka, tak ať to vašemu autu zase sluší a případně si budete moci zavysílat taky z našeho mobilního studia. Příští středu 22. července roková pumpa v areálu XT Line v Rudě na Vysočině.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Minutu před půl devátou k vám přisednu do aut na Strakonické dálnici, opatrně na D4 s Příbrami na Prahu. Na 35. kilometru bouralo tam auto do svodidel a v opačném směru, tedy od Prahy, je nehoda taktéž na 35. kilometru, takže nevím, co tam za Dobříší je za nějaký problém. Tak, co se týče Prahy, tak Štěrboholská radiála, tak ta má své omezení, tak počítejte s tím, že u sjezdu na Běchovice je zúžení a kolona od Hradecké dálnice. Na konci Hradecké se taky brzdí, pokud chcete jet na Letňany, protože Novopatská, ta je v koloně nejenom tedy na Štěrboholské radiále, ale tak na konci Hradecké dálnice a dálnice Mladoboleslavské. Takže i tam se brzdí. Pokud jedete po plzeňské D5, tak kolona před Prahou začíná už před Rudnou. Na 6. kilometru, na 5. kilometru u Středokluk se brzdí na nájezdu do Prahy od Slaného kvůli omezení u letiště. A vypadá to, že už byla odstraněna nehoda na D1 ve zúžení za Rohlenkou. Na 209. kilometru se srazila dvě nákladní auta, ale bude to chvilku trvat, než ta kolona, co tam vznikla od Slatiny, tedy od 201. kilometru, než se dá kompletně do pohybu. Takže počítejte tady ještě stále se zdržením. Přeji vám dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: Moderní pětiboja s Matějem.

My teď kytičku býťáci položíme na pomník pianisty Johna Lorda, který zemřel před rovnými 14 lety. Vzpomínku dáme skladbu Hold On z desky Stormy Girl, kde ukázal neuvěřitelný cit pro elektrické piano Fender.

Nabíto vzpomínka na pianistu Johna Lorda a taky na éru Deep Purple, kdy se o mikrofon dělil David Coverdale s basákem Glennem Hughesem. Mimochodem tu písničku Hold On, co jsme doposlouchali, tu kytarista Richie Blackmore vůbec neměl rád a prý na protest odehrál ty doprovodné kytary v celé té písni pouze za použití palce. A to soličko nahrál na první pokus jako improvizaci, myslím, že se mu to velice povedlo. Jinak tenkrát v mnichovském Musicland studiu pracovali taky David Bowie a Stevie Wonder a byli to oni, kdo Richieho Blackmora přesvědčil, aby tuhletu skladbu na desce určitě nechal. My pokračujeme na beatu s Metallicou.

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, milý zlatý.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzoune jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve kterých se narodili.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Léto jako živé. Než se Standou vypravíme na další koncert, tak bych ještě ráda řekla k dopravě, že jak cestou z Mikulova před Brnem na 52 u Rajhradu bylo zúžení, tak už tam není, už je to tam volně průjezdné, tak prosím. Se zúžením ale počítejte nečekaně na D1 z Brna na Prahu u Měřína. Na 136. kilometru začíná Špuntík, na 134. je zavřený levý pruh. V Praze na Radlické před nájezdem na Dobřížskou je nehoda. A Radlická se štosuje z Radlic od Metaliky. Opravdu, mají tam administrativní barák s tímto zvučným názvem, jenom se to píše s jedním L. Tedy když už stát v Praze v koloně, tak od Metaliky. A nevím, co pak se dál děje na Radlické směrem na Smíchov, ale Strakonická je v koloně a jižní spojka směrem na Baranďák od Vídeňské taky. Ode mě je to vše a přeji vám hezký čtvrtek.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně čekáme lokálně přehánky a ojediněle bousky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Blimel, který strávil poslední 4 sezony v zámoří a zahrál si i v NHL. Z Pražany uzavřel účastník letošního světového šampionátu ve Švýcarsku 4letou smlouvu. K týmu se připojí při prvním tréninku na ledě koncem července. Kromě opravy vozovek teď silničáři na Vysočině také zalévají stromy. Zodpovídají totiž za výsadbu podél silnic. A hlavně mladým stromkům současná sucha moc nesvědčí. Silničáři je tak vyjíždí pravidelně zavlažovat, aby neuschly. Experti už delší dobu tvrdí, že baterie v moderních elektromobilech vydrží v dobrém stavu déle, než se ještě před několika lety předpokládalo. Teď to navíc potvrdili výsledky švédského testu degradace baterií, při kterém bylo zkoumáno skoro 10 000 elektrických vozidel. Ty měly najeto vždy nejméně 100 000 km. Vítězem se nakonec stal model Kia Niro EV, u kterého bylo naměřeno 97,25% původní kapacity. Tip pro vaše děti má Savana.
2: Nevíte, co s dětmi? Přihlaste je na příměstské tábory Veslařského klubu. Ten letošní je pod titulem Na vlnách dobrodružství. Děti si v něm užijí léto na Brněnské přehradě i na souši. Příměstský tábor, který každoročně pořádá Veslařský klub Lodní sporty Brno na Rakovecké 30, je ideální pro děti od 8 do 15 let. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Teď další rokový nářez.

0: Kelímky do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na Rádiu B.
2: Je to tak, 9 hodin a k tomu 5 minut je po zprávách, je čas na to, abychom rozdělili další díl léta jako živého tady u nás na Beatu. Tady je to, co provádíme každý všední den po celé prázdniny od 9 až do 10 hodin, že se probíráme živáky a děláme z nich takové vlastně best of živáky. Dneska nás to vezme v podstatě celé na konkrétní datum a to je 9. leden roku 1970. Modří už vědí, fandové Led Zeppelin vědí na druhou, protože ví, že tenkrát vystupují kapela Led Zeppelin v londýnské Royal Albert Hall a že z toho nakonec byl taky živák, který vyšel až po dlouhých letech.

0: to love, you know.
1: Léto jako živé na Rádiu Beat.
2: Tak teď už je naprosto jasno, že jsme se přenesli do roku 1970, když na vydání toho živáku se tenkrát muselo nějaký ten pátek počkat, ale bylo to takové to turné zimní, startovalo 7. ledna, končilo 17. února roku 1970, jasně, Led Zeppelin tenkrát propagovali především svoji desku Led Zeppelin 2, no a v Royal Albert Hall vystupovali, pokud se nemýlím, právě toho 9., ze kterého je ten záznam, který si dnes v létě jako živém pouštíme, s tím, že mnoho věcí se stalo během toho koncertu, mnoho dneska vlastně sběratelsky zajímavých věcí tam bylo natočeno. I když tenkrát muzikanti měli spolu takovej komunikační breakdown s technikou, protože třeba skladba Heartbreaker, tak ta tam na tom koncertě zazněla, ale když budete hodně hledat v boxetech, najdete ji jen jako nekompletní kus, to protože někdo tenkrát zapomněl vyměnit pásku v tom nahrávacím zařízení a ta během té písně došla, takže ten celý záznam Heartbreakera z Royal Albert Hall neexistuje, existuje jenom takový ten útržek. U ostatních skladeb se to nestalo, tam ta páska nedošla, tam ten záznam pořízen byl, a to jak v případě We're Gonna Groove, což byl konec konců, myslím, taky otvírák toho koncertu, a Communication Breakdown tu máme za sebou. Pojďme se pustit do další muziky a pojďme si říct, že se tam s těmi muzikanti úplně nepárali. Když došlo na možnost natáhnout tu skladbu do velikosti velké, tak to klidně udělali jako v případě Dazed and Confused.

0: Led Zeppelin z roku 1970 z londýnské Royal Albert Hall, o kterém tenkrát Jimmy Page říkal, že bezesporu tohle byl takový ten dream gig, tedy místo, kde to mělo v tu chvíli, v tom roce, v té době tu úplně největší prestiž a byl to v podstatě splněný sen pro kapelu, že to tady odehráli a taky natočili v podstatě snad jenom na dvě nebo na tři kamery s 16mm filmem, když si odpustíme tu pásku, která došla při záznamu zvuku ve skladbě Heartbreaker, tak se to celé natáčelo na kotoučáky, no a natočilo se to tak, že později Led Zeppelin sem tam utrousili nějakou tu skladbu třeba někde jako bonus na kodu a podobně, ale až později to vydali souhrně, dokonce to vydali s tím obrazem, dokonce dokázali z těch původních kotoučů vykřesat 5.1 Dolby zvuk, když se to celé přemíchalo. To turné až na jednu jedinou výjimku, tak jeli bez předskokana, tou výjimkou byl 17. února Barclay James Harvest a vlastně celé to turné až na jednu jedinou výjimku a proběhlo podle plánu. Ten koncert v Edinburghu, který měl být 7. února, tak se posouval o 10 dní, protože se mezi tím Robert Plant dokázal trošku pobouchat při malé automobilové nehodě, ale nic dramatického se mu naštěstí nestalo, takže i s tím přesunem se to turné nakonec dojelo od 7. ledna do 17. února 1970. Protože tady při té skladbě Dazed & Confused podle vašich reakcí vyšlo jasně najevo, že když se kapela rozdovádí v dalších písních, tak vás to baví, tak za malou chvilku dáme How Many More Times a tam se, to si pište, taky rozdováděli.
1: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
2: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sorority Side, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
3: Dobrý večer, máte vybráno?
4: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
3: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
5: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková

0: Kelímky do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to!
0: Léto jako živé na Rádiu Beat.

0: Led Zeppelin z roku 1970 a londýnské Royal Albert Hall, v tomhle případě z How Many More Times, je ta muzika, která dohrala. 9.54, mě to nedá, já tam nacpu ještě jednu a pak se vrhneme na dopravu, tak pokud máte nějaké dopravní informace, býťáci, teď je správná chvíle.
1: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
2: Léto jako živé.

Woman, you need

0: much. Thank you.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
2: No a teď už se trošku na jinou notečku, býťáci, i když ještě za potlesku ukončíme léto jako živé, řekneme si, že jsme krásně přetáhli a že máte jet opatrně, zvlášť třeba míříte-li na D1 z Prahy pryč na 5. kilometru ještě před sjezdem Průhonice. Je dopravní nehoda, která to přispává hlavně na tom výjezdu z Prahy, takže od Opatova už stojí špunt, se kterým byste měli počítat. Okruh je tradiční, z jedné strany od Jesenice, z druhé strany od Loděnice, v obou případech na Ořech a v obou případech se tam nic nestalo, kromě nějakých dopravních omezení a takových těch připojovacích pruhů, tak nic jiného nespůsobuje tenhle ten špunt, ale vy tam budete muset stát, počítejte s tím. Stejně jako, že od Panenských Břežan se nám tak jako plní D8 na Prahu a pak ten směr dolů z kopce do Hloubětína, to jsou tradiční věci dané tím množstvím aut a malým počtem jízdních pruhů. Co mi ale hlásíte dále, třeba 40 u Mikulova na Břeclavsku, nehoda dvou osobních aut, s tím počítejte. Opatrně jeďte po 19. Je to vlastně těsně před Hodonínem, je tady hlášen pobíhající pes, po vozovce dost nebezpečná situace, tak tady s tím počítejte a pak ještě přihodím dojezd do Litvínova od mostu, ale zadem silnice 2564. Tam moc neprojedete, protože tam neprojel ani nákladák pod mostem a teď bude potřeba ho odtamtud vytáhnout jako řepu, takže počítejte, že tento směr je v tuhle chvíli ucpán a jeďte prosím jinudy a velmi opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně čekáme lokálně přehánky a ojediněle bousky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalová Plzeň představila druhou sadu venkovních dresů pro nadcházející sezonu. Jedná se o menší revoluci. Trika mají totiž na Viktorii hodně netradiční odstín. A to rezavý, který připomíná barvu proslulého plzeňského piva. Letošní rok je ve znamení chalupářského a chatařského boomu. Za letošní první pololetí se prodalo přes 1700 chalup v celkové hodnotě přes 5,2 miliardy korun. To je víc než za celý rok 2023. Největší zájem je o malé objekty do 60 metrů čtverečních, které letos prudce zdražují. Automobilka Volkswagen by mohla ve svých německých továrnách vyrábět elektromobily původně vyvinuté pro Čínu. Tím by vyřešila spor s odboráři, kteří se postavili proti záměru uzavřít některé továrny a propustit až 100 000 zaměstnanců. Hlavními kandidáty na takové stěhování výroby jsou elektromobily řady Unix, včetně modelů vyvinutých ve spolupráci s čínskou automobilkou XPeng. Pokud si chcete koupit autobus, tak není problém.
2: Pražský dopravní podnik se opět pustil do prodeje přebytečného majetku. Letos ale s novinkou. Léty prověřenou obálkovou metodu totiž nahrazuje elektronická dražba.

0: Majetek se aktuálně prodává prostřednictvím portálu Tender Arena do 17. července do 12 hodin. K mání tu jsou pojízdné autobusy, mobilní plynová kotelna a nebo například bankovní trezor. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec, teď Klasik Rock.

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, milý zlatý.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzounej jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve kterých se narodili.

Jirka Schellinger, samozřejmě Lupič Vili, to je muzika, která dohrává. Muzika česká a o muzice české, jak už dobře víte, tak je i naše anketa o půlnoční alba. Zatímco včera jsem vás tak trošku hecoval, aby se to vyvrbilo, dneska mám pocit, už se nám to tak jakože vrbí. Favoritem určitě může být Strejda Tomáš s Krucipiskem a dneska ho v rozle, protože to se od pondělí drží na špici vašeho hlasování. Za ní se to trošku mlelo, ale už to nabralo nějaké takové rozestupy. Takže teď je našprušli druhé postupové Katapult s albem Nostalgia a na těch nepostupových prozatím je Pumpa s albem Frankenstein, Harley s albem Zatím je to dobrý, Škvor a sobě věrnej nebo Hromosvod a Sen nenasytných kluků. Takhle je to seřazeno. Takhle, když to seřazeno zůstane do nedělní půlnoci, tak víme, že příští týden v úterý hrajeme kruťáky a v čtvrtek hrajeme kaťáky. Tak se nám to z té ankety tak jako ozývá. Jestli máte na to jiný názor, býťáci, pak je potřeba, abyste našli na bítový web a tam jednoduše zaklikli jinou desku než ty dvě postupové, protože jinak se ta vaše oblíbená nemůže dostat na první ani druhou šprušli. Je to jednoduché jako facka. Všechno najdete na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: tomu jeden ozdy tady na beatu a Facing Hell dohrál přesně minutu po půl jedenácté. Pojďme se podívat rychle na dopravu.
1: Hele, Víťáci, jedu teď jako ven z Prahy na Prahu 4 a jak je odbočka na Chodov, tak jak se odbočuje doprava, tak od toho místa stojí dálnice, všechny pruhy, jako jo. Nevím, co se tam děje, jo, takže doporučuju možná buď to čekat, nebo nějakou nábližkou přes Kateřinky, nebo tak, tak jen tohle. Mějte se, ahoj.
0: Stále tam platí to samé, na kilometru 5 je dopravní nehoda, která to takhle zašperovala směrem z Prahy, takže bezpečný nájezd je třeba přes Průhonice, to už najíždíte na dálnici D1 za tímhletím místem. A jinak prostě vydržte a procukejte to, pokud mám správné informace, tak uzavřené to není, jenom to nejede fakt vůbec nějak rychle. Jakmile se procukáte tady za to místo, za ten pátý kilometr, tak už byste pak měli jet v podstatě bez nějakých velkých omezení dál.
2: Jdeme na tu večeři, tak si vezmi něco decentního, jo?
3: Co je decentní?
2: No žádný kapely. Košili, nechceš tak nějaký tričko? Čistý, černý třeba.
3: A to bych měl, to zas jo.
4: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz.
5: No tak co ti řekl?
6: Blbý je to. Heleč ti.
5: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
6: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
5: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
6: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
4: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
7: Evropské televizní společnosti dostaly obsáhlý manuál, jak správně natáčet hlavně ženy při atletických přenosech. Jeho cílem prý je zabránit sexualizaci sportovkyň prostřednictvím záběrů kamer a zpomalených opakovaných záběrů. Manuál vymyslela Evropská vysílací unie ve spolupráci s Evropskou atletikou. Teď volejbal. Volejbalisté Karlovarska se v lize mistrů utkají ve skupině C s letošním finalistou z Polska, německým týmem a španělským klubem Las Palmas. Tak o tom rozhodl los v Lucemburku. Lukáš Kočař získal na mistrovství Evropy v terénním triatlonu stříbrnou medaili. V závodu ve Španělsku prohrál jen s domácím triatlonistou Enekem de Castrem. Ten byl v cíli o 24 sekund dříve. Lukáš to dal za 1 hodinu 20 minut a 10 sekund. Moderní pětibojař Matěj Lukeš po úspěších ve světovém poháru vede světový žebříček. Do čela se 24-letý reprezentant dostal po druhých místech v Pazardžiku a ve finálovém závodu v Budapešti. Teď se chystá na srpnové vrcholy sezony. Mistrovství Evropy v Istanbulu a světový šampionát v Číně, kde bude obhajovat loňský bronz. A hvězdný švédský tyčkař Armand Duplantis vyhrál skokem přes 607 cm atletický meeting kategorie Continental Tour Gold v Budapešti. O nový světový rekord 632 cm se ale pokoušel marně. Jediná česká účastnice meetingu Apolena Švábíková zdolala v soutěži tyčkařek pouze základní výšku 426 cm a podělila se o 7. místo. To byly menšinové sporty a Tomáš Adamec.
4: Radio Beat.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

0: pořádí a už malové. Je to od zámku.
1: Naše heslo je...
0: No!

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bídňaci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago bello.
0: Dnes od 7 večer na rádiu Beep.

0: Bad Company na rádiu Beat. Poslední muzika aktuální hodiny zohrála je 10.54, kdybyste se ptali, co nás čeká v příští hodině, no tak po zprávách slíbím Rush kanadské. Dáme Def Leppard, Hollies, i na ty raní kachně ACDC by mohlo dojít.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Ale než to se stane, je třeba se podívat taky na silnice. Bavili jsme se a stále se bavíme o D1.
2: Hele, Víťáci jedou teď jako ven z Prahy na Prahu 4 a jak je odbočka na Chodov, tak jak se odbočuje doprava, tak od toho místa stojí dálnice, všechny pruhy, jako jo. Nevím, co se tam děje, jo, takže doporučuju možná buď to čekat nebo nějakou nábližkou přes Kateřinky nebo tak, tak je tohle. Mějte se, ahoj.
0: Ano, nábližka může být průhonice, protože Pavel tady potvrzuje, na tom pátém kilometru D1 je uprostřed osobák, objíždí se to zleva a zprava, předtím se tvoří kolona, teď jsem jel naproti, ještě chvilku to tam zřejmě vydrží, tak s tím počítejte, pokud vyrážíte z Prahy na Brno, že tohle vás pomalí hned na začátku.
3: Dálnice D10 od Brodců a někam až za Boleslav stojí, totálně ucpaná, vůbec se to nehejbe, nevím proč. Takže pokud můžete, zkuste se vyhnout.
0: Podle všeho tohle žádnou vážnou příčinu nemá a ta kolona není dlouhá, ale o to více nehejbe, takže s tím počítejte, že tady v tom místě pocukáte, než se dostanete za něj. V Praze na Nusilském mostě tady hlásíte odstavený osobák pro poruchu, to není úplně nejzábavnější informace. Na 11. jeďte opatrně, zvlášť před Bruntálem, došlo tam k nehodě motocyklu, ta se řeší. V Karlových Varech Lidická, tam je nehoda dvou osobních aut, to je další jedno místo, kde byste měli být velmi opatrní, a zpět na brněnskou dálnici na 132. kilometru na Brno. Počítejte, že je pro poruchu odstavený osobák. Ten vám nepřekáží v jízdních pruzích, je vpravo v tom odstavňáku, ale bude kolem něj pohyb, tak je dobré vzít okolo něj obloukem a dodržovat tam nějakou základní bezpečnost. Všem přeju šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně čekáme lokálně přehánky a ojediněle bousky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Teď včerejší fotbal. Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si tak se Španělskem o obhajobu titulu. Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8%. Zůstala tak stejná jako v květnu. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly 356 134 uchazečů o zaměstnání. Oproti předchozímu měsíci to bylo o 2718 méně. Střídání času každého půl roku mělo skončit už před lety, jak si přála většina obyvatel Evropské unie. Státy se ale neshodly na tom, jaký by měl platit pro všechny. Babišova vláda už má hotový návrh, jak bude vypadat střídání času v Česku příštích 5 let. Unie se k zavedení jednoho času vrátí v roce 2027. Hygienici vyrazili do ulic kontrolovat kvalitu vody.
2: Celkem 43 neohlášených kontrol provedli v loňském roce pražští hygienici. Zaměřili se při nich na výskyt bakterie Legionella v teplé vodě v ubytovacích zařízeních. Nevyhovujících bylo celkem 25 vzorků. Podle údajů Státního zdravotního ústavu se legionelózou v minulém roce v hlavním městě nakazilo celkem 57 lidí. Letos do června jich bylo už 28. Nemocnost v Praze dosahuje republikového průměru. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec. Za hodinu už Pepa Lábus. Teď klasický rock.
0: Radio B. Classic rock.

AC/DC a Back in Black, jak jsem slíbil, tak na ně taky došlo tady na beatu teď skoro 20 minut po 11. hodině, kdy vás zdraví Standardubáš, přeju vám příjemné dopoledne a rovnou jedním okem tady švidrá mezi SMSky, protože mi tady přistala jedna čerstvá. A je v ní napsáno tohleto, je to cirka 5 minut, co byl uzavřen Komořanský, rozumějte Chlupický tunel, směr Praha, rozumějte směr D5, za námi je v celku brutální kolona, takže kdo přijede od D1, zůstane v ní viset. Info na tabuli, zatím žádný o tom, že by mělo být znovu otevřeno, není, píše Beatu, zdar Mára, když to zkontroluji v dopravních mapách, tak říkám, že má pravdu ten chlapec, je to předpokládám způsobené množstvím aut, je to taková ta každodenní specialita, ale pravdou je, že od Vesce je ta kolona skutečně k těm tunelům dosti nehybná, takže pokud tudy budete projíždět, tak s tím býťáci počítejte.

Dire Straits a Twisting by the Pool, to je muzika, která dohrává. Jak dobře víme, čtvrtek je 16. července, ve Vizovicích je poměrně veselo, protože tam začíná Masters of Rock a já se postupně taky v průběhu festivalu budu přesouvat a ještě mi tedy zůstávají nějaké plonkové vstupenky. Pojďme si dát nějaký signál, když se tak podívám do muziky, kterou jsem si připravil, tak s vámi vyzkouším vaši pozornost. Ne, že by na Masters of Rock měla hrát Nirvana, budou tam hrát úplně jiný muzikanti, ale kdyby mě náhodou napadlo pustit Nirvánu, je to pro vás signál volat sem do studia 210 32 33 34. Kdo se mi dovolá během ní, tak u mě bude mít dva lupeny do Vizovic.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Lithium, Nirvana, tím pádem taky soutěžní signál a trošku za začátku takový nesmělý telefonát, hele.
1: Dovolal jsem se do rádia být, je to možný?
0: No, tak začneme tím, že mi řekneš, jak se jmenuješ a já ti pak řeknu Standa Radio Beat, ahoj.
1: Lubor.
0: Čau, Lubore.
1: Já jenom, že hraje Nirvana, ano. Něco jsem zaslech.
0: Ano.
1: Něco jsem zaslech o tom Mástru.
0: Ano, o Mástru jsem mluvil, že tam Nirvana nehraje, ale že když ji budu
1: já
0: hrát
1: vím, já, že tam nehraje.
0: Takže dostaneš do lupe. Hele, odkud jsi? Jak to máš daleko do Vizovic?
1: Náchoda.
0: Náchoda, no tak toto máš poměrně jako pěkný vejlet. Máš to zmáklý, jako že bys věděl, teď takhle jsem tě přepad, na koho se nejvíc těšíš?
1: No, já jsem uvažoval takhle. Já jsem to úplně kvůli práci vynechal. Mm-hmm. Ale když jsem se dozvěděl tuhle tu možnost, tak jsem to prostě zkusil.
0: Ano, takže teď bude potřeba vynechat práci. No tak se podívej na ten seznam těch muzikantů, je obrovský, dlouhý, Halloween tam slaví, Udo tam slaví, Marilyn Manson tam bude, Gathering přijdou, prostě fantastická akce.
1: Vím, že tam je docela velký obsazení.
0: Dobře, hele, třeba se potkáme, pokecáme, popijeme, teď mi vydrž na drátě, jo, Lupeny máš u mě.
1: Díky.
0: Tak to by byly dva Lupeny na Masters of Rock, ne úplně poslední, tak kdyby třeba někdo měl zájem ještě nějaké získat takhle z beatu zadarmo, dostane šanci. Stačí pozorně poslouchat.

0: To byla Zuzana Mechnová. Chceš tisíc věcí, tak se jmenuje tahle ta píseň. Tisíc věcí vám neslíbím, ale jednoho Pepika Lábuse bych vám slíbit mohl. Blíží se poledne a to bývá ten moment, kdy se poprvé vloupe sem do studia a přináší zpravodajský přehled. Ne tak sválně, jestli se to povede i dneska.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Dám mu ještě pár minut na to, aby sem doběhnul. Mezitím řeknu, že v Praze na Nuselském mostě mi pořád ještě hlásíte odstavený osoba, který tam tak jako nepříjemně překáží. Projíždějte tedy opatrně. Z Prahy skočíme do Opavy, Ratiborská ulice. Tady nehoda dvou osobních aut a bohužel vážná. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a s těmi ostatními to teď nevidím úplně růžově. Počítejte, že tady postojíte. Na D10 na 42. kilometru z Prahy na horu přes Boleslav dál, tak mi hlásíte nehodu dodávky s osobním autem, která se tam řeší na D10 o chlup dřív, na 18. kilometru, ale směru opačném, tedy na Prahu je porouchaný auták, se kterým byste měli počítat. Velmi podobně to vypadá i na hradecké D11, tady je to 25. kilometr ve směru z Prahy pryč, porouchaný auták a řešení, jak ho tam tu dostat co nejrychleji. Na silnici 55 u Tlumačova v okrese Zlín tak je hlášena nějaká zvěř na vozovce ve větším počtu, ale mysleno tedy lesní zvěř a dokonce už prý tam došlo k nějaké kolizi. Policisté jedou na místo, vy jeďte tímto místem, pokud musíte, jen velmi opatrně. Všem šťastnou cestu, Víťáci.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až oblačno. Během odpoledne se vyskytnou lokálně přehánky nebo bouřky. Večer budou srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Zítra se očekávají přehánky a bouřky i silné na většině území. Teploty budou podobné těm dnešním.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejový brankář Filip Růžička podepsal 3letou nováčkovskou smlouvu s Minnesotou. Velci 18-letého Kolmana vybrali během letošního draftu NHL ze 137. místa. Baník Ostrava získal další letní posilu. Tou se stal ukrajinský stoper Evhenij Skiba. Fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Ostrava zároveň uvolnila útočníka Jakuba Piru. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna byl pro podezření z domácího násilí vykázán na 2 týdny z domu. Policie mu také zadržela jeho legálně držené zbraně. Poslanec trvá na své nevině, ale detaily sdělit nechtěl. Žádné obvinění zatím nepadlo. Incident, při kterém měl napadnout svou manželku, se odehrál minulý týden. Policie mu také zakázala manželku kontaktovat. Dnes to napsali Novinky a i Dnes. Energetici chtějí prodloužit provoz 2 bloků Temelinské jaderné elektrárny z původních 60 na 80 let. První blok začal vyrábět elektřinu v roce 2000, druhý o 2 roky později. Škoda po požáru haly se skladem elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy zůstává předběžně vyčíslena na 80 milionů korun. Příčinu vyšetřovatelé zjišťují. Policie prověřuje požár pro možné obecné ohrožení z nedbalosti. Nejvyšší stavbě republice dvojici vysílačů v Liblicích u Českého Brodu hrozí odstřel. České radiokomunikace demolici technické památky z poloviny 70. let chystají v případě, že se pro ně nenajde nový vlastník. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou 12 na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová 12.

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, Miloš Zlatej.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzounej jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve kterých se narodili.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Jeden Don McLean tady na Radio Beat a jeho American Pie. Krásná záležitost, překrásná, řekl bych, i když taky je velmi smutná o samých smutných věcech. O tom je American Pie. Teď dohrála, minuta nám zbývá do půl jedné. Je čas si slíbit muziku, Gány dáme, Nazare dáme z českých třeba synkopy, ale na řadě je taky čtvrteční Beatoskop a ten přijde na řadu jako první už za malou chvíli.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Západočeská univerzita v Plzni chystá v kampusu na Borských polích Centrum pro výzkum kvantových a polovodičových technologií, umělé inteligence a moderní energetiky. Přijde zhruba na 1 miliardu korun. Do centra multioborového výzkumu se přesune univerzitní výzkumné středisko nové technologie. Rektor ZČU Miroslav Lávička nám řekne víc.
2: Je to přesídlení stávajícího výzkumného ústavu, vysokoškolského ústavu NTC do kampusu. On se aktuálně nachází mimo prostory kampusu ve vědecko-technickém parku a nám je tak trochu líto, že se to odehrává právě mimo ten areál univerzity. Proto bychom ho rádi přitáhli do našeho areálu do kampusu, aby mohli více spolupracovat s fakultami. Cílem je postavit budovu, vybudovat nové laboratoře a pevně věříme, že ty laboratoře budou moci sloužit i ostatním fakultám, aby mohli spolupracovat na některých společných tématech.
0: Vítoskop.
1: Americký federální komunikační úřad udělil společnosti Reflect Orbital licenci k rádiovému provozu družice Arendelle 1. Ta má z nízké oběžné dráhy v noci odrážet sluneční světlo na Zemi. Jakmile satelit dosáhne výšky mezi 600 a 650 kilometry, rozvine tenkou čtvercovou folii z Millaru o rozměrech 18x18 metrů a osvětlí kruhovou oblast širokou zhruba 5 kilometrů. Jedná se o testovací misi na 2 roky. Startup chce prodávat sluneční svět na přání i po západu slunce.
0: Vítoskop.
1: Americká společnost Q představila první plně autonomní robotickou lékárnu, která funguje bez personálu. Sama ověřuje recepty, připravuje léky a vydává je pacientům prostřednictvím QR kódu. Technologie prý může snížit provozní náklady lékáren a zpřístupnit výdej léku i v místech, kde by se klasická lékárna ekonomicky nevyplatila. Vítoskop je v závěru. Po něm si poslechněte další kvalitní Big Beat. Na rádiu Beat.
0: Radio.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj Bíďáci, jsem David Gorej, vaši průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Alice Cooper na rádiu Beat.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Ano, byla poslední, nebudem se zdržovat, pojďme rovnou na silnici Býťáci. Opava, Ratiborská ulice, tady počítejte s neprůjezdným jedním pruhem, je tam nehoda dvou osobních aut a zásah IZS, to znamená, že průjezd tam bude velmi, velmi omezen, to je jedna z informací, kterou tady pro vás mám. Co se týče špuntů, tak špunty hlásíte stále, a to na Pražském okruhu, tentokrát už to není bezdůvodné, tak jak jsme si říkali, ale vypadá to, že ten směr od D1 na D5 se bude vydatně už před tunely od Jesenice, tam se totiž za tunely řeší dopravní nehoda a z opačné strany je tam před Ořechem další jedna taková, takže nám roste kolona jak na D5, tak už i na Pražském okruhu někde od Zličína, to je další jedno místo, kde byste měli být velmi opatrní. Na 13. na 89. kilometru ve směru z Varu na Liberec, ono to vychází na úroveň obce Světec, tak počítejte, že jsou nějaké cucky, pneumatiky na vozovce a zatím stojí ten šťastník, který je postrácel, projíždějte tedy velmi opatrně a to též platí i pro ta další místa. Třeba D7 na 71. z Prahy pryč, tady je porouchaný auták, na D6 na 128. kilometru ve směru na Vary od Chebu odstavený osobák, na D48 od Těšína na Rybí je to kilometr 69, i tady je porouchané auto, oprava na místě, projíždějte s velkým obloukem okolo.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až oblačno. Během odpoledne se vyskytnou lokálně přehánky nebo bouřky. Večer budou srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Zítra se očekávají přehánky a bouřky i silné na většině území. Teploty budou podobné těm dnešním.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Záložník Lukáš Vorlický přestoupil z mistrovské Slavie do Slovácka. S celkem z Uherského Hradiště uzavřel 3letou smlouvu. V první lize má zatím na kontě jen 12 utkání. Odehrál je po předloňském lednovém příchodu do Slavie z Atalanty Bergamo, kde prošel mládežnickou akademii a připsal si 3 starty v sérii A. Zítra zasáhnou naše území silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která se týká celé republiky. Kromě ní vydal na zítřek i varování před vysokými teplotami na Moravě a ve Slezsku. Silné bouřky přijdou před očekávaným ochlazením. Výstraha platí od zítřejší 13. hodiny do půlnoci. Dálniční známky asi nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem. Ukrajinský parlament schválil Serhije Koreckého jako nového premiéra. Dosud byl šéfem energetické společnosti Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci do Evropské unie. To byly zprávy. Po nich už si vychutnejte další rokovou klasiku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Vlta Petřina na rádiu Beat. Nevíc tebe máme za sebou, je 13 hodin, 19 minut, muzika dohrála, je čtvrtek 16. července a já jsem dneska ještě nepřál, protože jsme se k tomu nějak nedostali během toho dopoledne Lubošům, protože Lubošové jsou dnešní oslavenci. Ti mají dneska svátek, tak na to myslete, zvláště vy, kteří máte nějakého Luboše dneska ještě po cestě. Pokud nemáte a chcete slavit stejně, můžete třeba slavit čerstvý špenát, ten má dneska svůj mezinárodní den, taky třešně mají dneska svůj mezinárodní den, máte doma morče, tak mu jemně poklepejte pravou ďapkou, protože i morčata mají dneska svůj svátek a hadi mají dneska svůj svátek. Zajímavý je, že tohle vyšlo tak nějak dohromady. Tak i hadům můžete potřást. Pravicí asi ne, ale něčím klidně ano.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Na beatu Faith No More 626, to je muzika, která dohrála. Co se týče nás tady na beatu, tak za půl hodiny se budeme střídat. Jirka Rogl přebírá otěže a odpolední vysílání, toho vám můžu slíbit. Určitě dneska nemiňte ani Davea Gora a jeho American Rock Show, to je totiž pořad, který je po sedmé připraven. No a večer zase pro změnu se těšte na Otu Semana. Bude čas si pokecat a bude čas si přehrát nějakou tu muziku vaší oblíbenou. Třeba za to, že se zapojíte do večerní diskuze zvané Večer u repráku, to jsou takové tradiční věci. Jura a Hip to pak uzavřou, protože jste si je jako půlnoční album vybrali. Takový je plán na hodiny příští. Na minuty příští tady mám Doors, Buffalo Springfield nebo ZZ Top. Dáme je za chvíli.

0: Kavali Doors na rádiu Beat, Light My Fire. I když je čtvrtek a ještě není pátek a v pátek je to tady hlavně o pozvánkách, tak některé přicházejí už dneska. Je lepší posílat je v pátek, protože to je tady, budeme brát jednu za druhou, ale protože mám tady něco nevyřízeno, tak si dovolím i dneska tady vyhodit něco, co by vás mohlo zajímat. Třeba ty, kteří nebudete na festivalu Masters of Rock, kam mířím já, tak můžete v pátek 17. 20 hodin na letní scénu do Hlohové, kde vystoupí Sarka Farka společně s kapelou Koda. Čáp píše tuhletu pozvánku a zve všechny býťáky v dosahu. No a jak víme, tak Koda je z Karlovarského kraje a z Karlovarského kraje je i tahleta pozvánka.
1: Ahoj býťáci, chci vás pozvat v pátek pod hrad Loket do amfiteátru, kde se koná koncert tří rokových legend. Vystupí zde Extra Band, Motor Band a bratislavská Tubla Tanka. Tak nesejte doma, bude krásný počasí a pod hradem Loket. Tubla Tanka, Motor Band, Extra Band. Jste zváni.

0: Right, Captain Right a Blues Image na rádiu Beat byla ode mě pro dnešek muzika úplně poslední, ono to tak taky celkem snadno se dá odhadnout, když se člověk podívá na hodiny. Je 13.56, skoro 7, víc už tam toho fakt nevmáčknu, naopak tady vyklidím palebné pozice a pustím sem za malou chvilku Jirku Rogla. Ten totiž přebírá štafetu i vysílání, začíná pochopitelně tupláky, co do nich všechno nacpe, to úplně nevím, ale vím zcela jistě, protože už se mi tady prohnal kolem přehrávače, že začátek by měli obstarávat Black Sabbath. Tak spolu s nimi budeme pokračovat v tom našem dnešním beatovém odpoledni. Přeju vám příjemný zbytek čtvrtka, beatáci, a zítra ráno po 9:00 se na vás těším s dalším jedním živákem léta jako živého.
1: Beatáci na čtyřech kolech.
0: Než půjdu, tak ještě řeknu, že v Praze v Olšanské ulici je teď komplikovaný průjezd, protože tam došlo k nehodě dvou osobních aut a probíhá vyšetřování. Jedete-li po 43 na Lipůvku od Blanska, jste na tom velmi podobně, máte před sebou komplikaci v podobě vážné dopravní nehody. Jak jsem pochopil, figuruje v tom motorka s nákladňákem. Na místě jsou všechny složky IZS, ten průjezd tam bude pokud možný, tak velmi, velmi komplikovaný. Raději bych radši vám poradil, ať to vezmete jinudy nebo později tímhletím místem, pokud se mu nemůžete vyhnout. Na 13. u Ludvíkovic v okrese Děčín je hlášena havárie osobního auta čerstva, ta se na místě řeší, taky Jablonec nad Nisou, Rýnovická ulice, tady havaroval nákladák do plotu, takže se sepisují škodu i na nemovitosti. No a v Brně v Hanácké ulici počítejte pro změnu s nehodou dvou osobních aut, i tady probíhá aktuálně vyšetřování a pokud tedy pojedete, tak i tedy překáže vám v cestě. Co se týká špuntů, tak Pražský okruh se zdá se nečekaně vyčistil ve směru z Brněnské na plzeňskou dálnici. Krátká kolona je tradičně před Ořechem od Slivence, ale je to podstatně lepší, než to bylo v průběhu dnešního dopoledne. Za to v opačném směru zdá se nám to roste. Už někde před Loděnicí za Berounem na D5 se začíná kolona a ta pak vydrží k Ořechu z jedné strany, z druhé strany to stojí od Řep, takže tady počítejte s nějakým tím tu časovou prodlevou, kterou tady prostě naberete, tomu se vyhnout nedá. Zde osmičky nám to stojí už před Zdiby, za Odole na Vodou směrem na Prahu a potom dál na Hloubětín. Tohle je kolona, se kterou byste také měli počítat. No a před Brnem od Říčan postojíte na D1 směrem k D2. I tady vyražte s dostatečnou časovou rezervou.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až oblačno. Během odpoledne se vyskytnou lokálně přehánky nebo bouřky. Večer budou srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Zítra se očekávají přehánky a bouřky i silné na většině území. Teploty budou podobné těm dnešním.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi před kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Do této fáze bojů se zařadili poté, co skončili poslední ve skupině v kvalifikaci o mistrovství světa za Estonskem, Slovinskem a Švédskem a přišli o šanci na start na vrcholném turnaji v Kataru v příštím roce.

0: odložila, protože pachatele se kriminalistům nepodařilo najít, řekla to krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Část Evropy čekají i dnes silné bouřky. Ty nejsilnější by měly být na jihozápadě Francie a na hranicích se Švýcarskem a Itálií. Evropská bouřková organizace Estofex vydala pro tuto oblast nejvyšší stupeň varování. Hrozí tam extrémně silný vítr a velké kroupy. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu Tupláků na rádiu Beat.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na rádiu Beat.

0: Tam ještě krásně doznívají Black Sabbath, Seven Star, ano, to byla ta přímo titulní píseň z alba, které jako jediné naspíval bývalý baskytarista, jeden z hlasů Deep Purple, Glenn Hughes, no a předtím to byly taktéž Black Sabbath, protože máme hodinu tupláku, ovšem začali jsme tou úplně první a zároveň titulní skladbou z alba, které tedy dostalo v tom roce 70, nebo bylo natočeno 69, tak zkrátka pak dostalo název podle kapely Black Sabbath, říká se tedy, že jde o album eponymní, no a byl to takový vstup do toho světa téhle černokněžné přímo legendy. No a budeme pokračovat pěkně v té hodině tupláků spolu se mnou, já jsem Jirka Rogl tady na beatu s nějakou tou tuzemskou muzikou a už tu mám Vláďu Myšíka, no a vybral jsem skladbu, která se nachází jako druhá a houby první, dokonce úvodní na tom prvním albu Vláďu Myšíka, kterému se sice říká Stříhali do hola malého chlapečka, ale je to taktéž eponymní album, první, které natočil se skupinou ETC, a tahle skladba, která se jmenuje Cesta do dětství, tak tu teda napsal sám Vláďa, ale ten text, jo, tak ten napsal Vladimír Merta a je moc hezký. No a doplníme do druhé nohy pěkně písní Já mám schůzku o 16:30.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, Miloš Zlatej.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzoune jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve kterých se narodili.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na rádiu B.
3: Let's Spend the Night Together, tak to je jedna z nejprovokativnějších skladeb, jaké v 60. letech vydali Rolling Stones. Ano, dnes se to může zdát směšné, ale v době svého vzniku způsobila tahle píseň pořádný rozruch. V době, kdy většina těch popových písní mluvila o lásce velice tak nějak jako opatrně, přišli Stouni s naprosto přímým návrhem. Pojďme spolu strávit noc. Pro konzervativní Ameriku to bylo příliš odvážné a některé rozhlasové stanice tu skladbu odmítaly hrát. Když Rolling Stones v roce 1967 pak hráli v americké televizi právě tenhle svůj hit, musel Mick Jagger na příkaz producentů změnit text na nevinnější Let's Spend Some Time Together, tedy pojďme strávit spolu nějaký čas. Publikum to možná ani nepozná, no, ale to Mickovo ironické pro otočení očí do kamery vstoupilo do dějin rock and rollu. Čím doplním do tupláku, to se nechte překvapit.

0: Till the Next Goodbye jsem vybral jako druhý kousek do tupláku Rolling Stones, jinak jejich nové album, tedy Foreign Tongues, se drží velice dobře v prodejích a i se líbí tedy. Podle mne je takové trošku jemnější než to předchozí, není to takový šok jako Hackney Diamonds, ale nicméně písně jsou tam moc hezké, doporučuji pěkně si naposlouchat, nicméně my jdeme dál, protože zrovna včera jsme se s kamarádem bavili o tom, že do Lucerna Music Baru letos dorazí Wolfgang Van Halen, tedy syn Eddieho Van Halena, bohužel zesnulého poměrně nedávno, 5 let je to myslím už teda, no, tak si dáme právě Van Halen a samozřejmě dvakrát, protože máme hodinu tupláků, takže vybírám dvojici Dance the Night Away. Dance the Night Away, takhle je to, a Running with the Devil, takhle. Tyhle dvě skladby teď od Van Halen zazní po sobě na beatu.
1: Tuplák.
2: Tuplák.
1: Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na rádiu.

0: Duplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.
1: Já jsem teď udělal to, co dělám tady ve studiu velice často. Nechal jsem si sluchátka na uších, užil jsem si ten zvuk téhle nahrávky Van Halen. Je teda paráda, jak tam zní ty bicí, především ten virbl, čili malý buben Alexe Van Halena. Vlastně poznáte tuhle kapelu, aniž by tam zpěvák, ať už Sammy Hagar, nebo předtím David Lee Roth, otevřel pusu, tak zvuk té kapely hned poznáte třeba i podle toho jeho bubnu. Já jinak připomenu, že i dnes můžete psát na všechny naše kontakty a také volat. A to říkám proto, že zrovna někdo volá na to naše číslo 210 32 33 34. Rádio Beat.
2: Ahoj Jirko, sláva. Klasika, děkuju za Van Halen. Děkuju.
1: Tak jo.
2: Je to, tady jedu, stavl jsem si a najdu, říkám, hele, to si děláš randu, bum, je to tam.
1: Díky. Je to tam, tak dáme teďka Uriáše, může být taky.
2: Taky, všechno, klasika, dobrý, děkuju.
1: Tak jo, ahoj.
2: Dobrý, díky, ahoj.

0: před časem řekl I'll be back. Teď říká
1: Ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na rádiu.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Vyťák Joška, ahoj Jirko.
2: Ahoj.
1: Prostě mám jednu dopravní, D1 od Brna měrem na Ostravu, od přípojky ze Slatiny, to znamená 203, až po to zúžení na odbočku ke Slavkovu je nesouvislá kolona, nárazově se dobržuje, lidi kličkují, nervozita, bude se to zhoršovat, začíná špička. Tak opatrně a dobrý signál na rádio být.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku se očekávají ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer přijdou přehánky a bouřky i silné na většině území. Maximální teploty dosáhnou 30, na jižní Moravě až kolem 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Basketbalistky z TVZ USK Praha se utkají v Eurolize v základní skupině D s polským Lublinem, francouzským Bourges a účastníkem kvalifikace, kterým bude Girona, turecký Emlak Konu nebo Panathinaikos Atény. V semifinále kvalifikace přivítají Žabiny Brno ve středu 23. září Cevenou zvezdu Bělehrad a KP Brno se představí na hřišti francouzského Flamelka Lolo. Rozhodl o tom Los Mnichově. Poslanec motoristů Filip Turek se dál nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení na ministerstvu životního prostředí. Působil tam jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal. Funkci však přestal vykonávat v souvislosti s vyšetřováním své pondělní dopravní nehody. Sdělila to mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Čína potvrdila, že český občan zadržovaný v zemi je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Uvedlo to dnes čínské ministerstvo zahraničí. Podle agentury Reuters se sdělilo, že příslušné úřady postupují v souladu se zákonem. Zároveň ale tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře a vyzývá Prahu k jeho okamžitému propuštění. V kancelářích Slovenského fondu na podporu umění objevili zaměstnanci skrytá odposlouchávací zařízení. Případem se už zabývá policie i státní zastupitelství. Na odposlechy se podle výpovědí zaměstnanců přišlo náhodou, když se jedna ze zaměstnankyň schýbla pod stůl kvůli technické závadě na počítači. Podle anonymních výpovědí zaměstnanců mělo být motivem sledování zaměstnanců a snaha zjistit, kdo spolupracuje s iniciativou Otevřená kultura, která dlouhodobě kritizuje kroky ministerstva kultury. A je po zprávách, po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.

Fate, před nimi Moody Blues a úplně na úvod hodiny Kabát. To byla první muzika právě téhle hodiny, kdy je tu spolu s vámi 16 minut po 15. hodině Jirka Rogl na rádiu Beat. Já připomenu, že dnes je 16. červenec, tedy 197. den roku podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku nám zbývá 168 dní, svátek má Luboš. No a v toto datum například roku 1969 odstartovalo na svou misi k měsíci Apollo 11. Roku 1773, což už je docela dávno, se narodil Josef Jungmann, národní buditel, jazykovědec a spisovatel. Roku 1902 zase Stanislav Neumann, český herec, to je ten, jak říkal, to našli moje rádcové, nenašli. 1952, to se narodil Stuart Copeland, bubeník legendárních Police. No a teď mě napadá, že bychom si Police mohli později dát, ale ne v tuto chvíli. Teď tu totiž mám připraveného irského skvělého kytaristu, muzikanta, námi všemi vzpomínaného Garyho Moora, jeho klasiku Still Got the Blues, a tu si právě teď společně vychutnáme.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: To byly Boston, kapela založená před 51 lety, ano, v roce 1975, no kde jinde než v Bostonu, ve státě Massachusetts, a je zajímavé, že ačkoliv tato kapela funguje dodnes u nás, tedy pokud vím, nikdy nevystoupila, no je to taková víceméně americká národní záležitost, když já bych je naživo docela rád viděl, no ale tak musíme vzít za vděk jinou živou muzikou. Mám tu totiž jednu pozvánku na zítřek, krásně ukázkově namluvenou, tak jak je to úplně nejlepší, na zítřek se vám to bude hodit do té naší býťácké mobilní apky.
1: Ahoj býťáci, chci vás pozvat v pátek pod hrad Loket do amfiteátru, kde se koná koncert tří rokových legend. Vystupí zde Extra Band, Motor Band a bratislavská Tubla Tanka. Tak nesejte doma, bude krásný počasí a pod hradem Loket. Tubla Tanka, Motor Band, Extra Band. Jste zváni.
2: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna při dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
5: 5 let si fanoušci Uriah Heep museli počkat na jejich další album. Jmenuje se Chaos and Color, je 25. v pořadí a produkce se stejně jako na poslední desce ujal kanadský producent a zvukový inženýr Jay Rustin. Ten má na kontě spolupráci třeba s Anthrax nebo Corey Taylorem. Největšího úspěchu zatím nahrávka dosáhla na domácí britské půdě, kde atakovala špičku nezávislé a rockové hitparády. Daří se jí ale třeba i v Německu a ve Švýcarsku. A taky u nás, protože právě tuhle nahrávku jste si vybrali na dnešní půlnoc. Uriah Heep, Chaos and Color.
6: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na rádiu Beat. Rádio Beat.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 14. Vznikli jsme v určitý době. Rok 1996. Čte Honza.
2: Takže jsme byli kompletní kapela. Akorát bez názvu. Fenek zapadnul do party po všech stránkách. Měl stejný smysl pro hudbu i pro humor a celý proces se s ním strašně zrychlil. Zkoušeli jsme často, protože jsme konečně měli všechno, co bylo k výrobě hudby potřeba. Zkušebnu, kapelu složenou z lidí, co umějí hrát, a taky spoustu nápadů ke zpracování, který jsme si do té doby nahrávali jenom doma na kazety. Teď to valilo kompletně a školník kroutil hlavou, protože to na jeho gusto byl trošku divnej rock'n'roll. Po každý zkoušce jsme seděli v hospodě u garáže, kde už nás znali a vždycky při našem příchodu vysílali dotazy, kdy teda bude konečně ten koncert. A pravidelně dostávali odpověď, že hudba se nemůže uspěchat, ať jest třeba rychlá. Což nebyla jenom fráze. Chtěli jsme, až vylezeme před lidi, být alespoň trochu sehraný, aby to nepůsobilo úplně amatérsky. Kdy se tak stane, to jsme netušili, protože zas tak moc příležitostí tenkrát nebylo. V polovině devadesátek, teda v té době, o který mluvíme, se totiž rockovým klubům a kapelám moc nedařilo. Alespoň nám to tak přišlo. Jakoby se lidi vyšťavili fanatickým navštěvováním koncertů v první půlce devadesátek a najednou se jim nikam nechtělo. Na koncerty klubových kapel chodilo jen pár skalních nadšenců, spousta zajímavých formací se rozpadla, například Support Lesbians, kámoši z klubů a tenkrát náš velký vzor. Ani festivalům to moc nefungovalo a oproti dnešnímu stavu, kde jsou fenoménem, byli ještě tak trochu v zabahněných plenkách. Kolem nás spíš všichni frčeli v technu a hudební vydavatelství tlačili v Čechách doposud nepoznaný hudební trendy, takže najednou jsme tu měli boyband Lunatic, jejich pohlavní protějšek Holky a další kapely podobného ražení. Ty všichni se utkávali o medaile v hudebním pořadu ESO na Nově a čím sladší měli song, tím větší byla šance na postup. Čuměl na to tenkrát celý národ. My chtěli hrát svižně, něco jako punk nebo metal. Vlastně jsme nevěděli, jak přesně to pojmenovat, prostě rychlý riffy, ale zase ne úplnej bordel, spíš stavět melodie s českýma textama, o kterých jsme neměli zatím moc představu. O tom, že bychom mířili do ESA, tedy do tehdejší komerční sféry, jsme rozhodně neuvažovali. Počítali jsme s tím, že když se nám to povede, budeme klubová kapela.

No a nevím, jak jste na tom vy, býťáci, ale mě tohle ohnoutí povídání moc baví. Já jsem obecně fanda audioknih, které byly původně vymyšleny především pro nevidomé, aby se pak ukázalo, že se dají poslouchat třeba v autě nebo doma při nějaké té činnosti, která nevyžaduje až takovou pozornost. Já je poslouchám třeba při upravování fotek, no ale na druhou stranu, pokud někdo dává přednost knihám papírovým, těm pravým, voňavým, čemuž také rozumím, tahle kniha s názvem Vohnout 30 svíček na dortu, opatřená i pěkně vtipným barevným obalem, se dá zakoupit samozřejmě i v této klasické podobě. A my si teď dáme Survivor, a to je jejich tygří oko schválně, v kolika filmech už se objevilo. Mě takhle z hlavy napadají hned tři.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Na D1 mezi 79. a 84. kilometrem směrem na Ostravu počítejte s tvorbou kolon před dopravní nehodou a pokud můžete, obrňte se trpělivostí a počítejte se zdržením. Dobrá zpráva tu je ale z Pražského okruhu, tedy z D0, komplikace na tom 7. kilometru směrem k dálnici D7 jsou už minulostí, provoz zde byl obnoven. Pozor ale na silnici I22 v Mochtíně na Klatovsku, kde došlo k nehodě se zraněním. V místě zásahu záchranářů projíždějte se zvýšenou opatrností. A nejvážnější komplikace hlásíme ze silnice 116 u Berouna, kde se střetl osobní automobil s motocyklem. Silnice je v tuto chvíli uzavřena, doprava je odkloněna po objízdných trasách a na místě stále probíhají záchranné a vyprošťovací práce. No a teď tu mám ještě jednu vaší zprávu, jakou čerstvou z té naší mobilní apky.
2: Ahoj býťáci, mezi Domažlicem a Olšovským Týnem je v Týnských hájích čerstvá dopravní nehoda. Srazily se dva osobní automobily. Je to v jízdním pruhu ve směru na Tejno, tak přibrzděte. Je to opravdu čerstvý, ještě tam nejsou ani policajti, je to naštěstí bez zranění. Vypadá to, že posádky auta jsou venku na stanici. Ahoj.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku se očekávají ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer přijdou přehánky a bouřky i silné na většině území. Maximální teploty dosáhnou 30, na jižní Moravě kolem 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový záložník Alex Král po konci v Unionu Berlin podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Dobu kontraktu historicky nejúspěšnější dánský klub na svém webu nezveřejnil. Pro 28-letého hráče půjde o 6. zahraniční angažmá. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu výrazně vzrostou. Nafta zdraží o korunu a 6 haléřů na 41,18 za litr. U benzínu cena stoupne o 63 haléřů na 42,84. Dnes to oznámilo ministerstvo financí. Maximální ceny bude určovat už jen do konce tohoto týdne. Od pondělí 20. července se ceny pohonných mod budou řídit jen podle tržních mechanismů. Podle analytiků lze proto očekávat další růst cen, hlavně u nafty. Na trati mezi Prahou a Milovicemi funguje evropský zabezpečovací systém ETCS, který zvýší i maximální traťovou rychlost. O dokončení instalace na 42 kilometrech trati, kde denně projede 200 vlaků, dnes informovala Správa železnic. Zatím mohou na trati jezdit i vlaky nevybavené tímto zabezpečovačem. Od prosince 2027 pak přejde trať do výhradního provozu. Řecko nesouhlasí s 21. balíčkem protiruských sankcí, který se v těchto dnech snaží členské země prosadit v Evropské unii. Informoval o tom deník The Financial Times, podle kterého se Atény snaží chránit přepravní společnost Dynaga. Ta se specializuje na přepravu ruských nákladů ze závodu na skapalněný plyn v arktické oblasti, vlastní řecký magnát Prokopiu. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu. Na Rádiu Beat.

Dreams, to je ta muzika, která nám ještě doznívá tady na beatu. 12 minut po 16. hodině je tu spolu s vámi ve studiu Jirka Rogl. No a pro velký úspěch ze včerejška, kdy jsem vám tu udělal takové, no ne druhé Vánoce, předčasné Vánoce na dílku, kdy jsem dal do placu dva lupeny na britskou legendární skupinu Smokey do Olomouce na 12.12., tak já to dneska ne úplně zopakuji, ale nabízím dva lístky na tutéž legendu, tutéž skupinu, ovšem na 13. prosince do Hradce Králové, kde zahrají, a tak mám ty vstupenky, v kongresovém centru na Eliščině nábřeží, a jsou to dokonce lístky krásné k sezení na balkon, řada 11, místo 3 a 4, tak tyhle dva lupeny hezky tady pošlu mailem tomu, kdo mi pošle SMSku na číslo 720 001 222, a do ní mi napište vaší oblíbenou píseň od skupiny Smokey, a protože ten koncert je 13.12., tak já to se pokusím sečíst, jestli to zvládnu, 25 bych řekl, že je to, takže 25. SMSka se správně napsaným názvem nějaké vaší oblíbené písně skupiny Smokey, tak ta vítězí na to číslo, ze kterého dorazí, zavolám zpátky, a teď si nedáme Smokey, ale Blue Effect, Radima Hladíka a ty jejich slavné rajky.

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, Miloš Zlatej.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzoune jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve které...

0: a Queen nabítou nádhera, co si budem povídat. No a já jsem před chvílí dal do placu dvě vstupenky na Smoky a udělali jsme si takové Vánoce v Lehtě, protože jsou až na 13. prosince do Hradce Králové, ale to nic nemění na jejich hodnotě. Říkal jsem, ať mi napíšete svou oblíbenou píseň od téhle britské kapely. Důležité bylo, aby ta SMS-ka vaše dorazila jako 25. v pořadí, tak si poslechneme, kdo je tím šťastlivcem a pak si dáme za malou chvíli třeba Deep Purple a nebo naše veterány studené války.
1: Haló, haló.
0: Haló, haló, tady je Jirka z Beatu, komu jsem se to dovolal?
1: Ahoj Jirko, tady je Alda z Brna.
0: Tak Aldo, jak to máš daleko do Hradce?
1: No, tak kousek to bude, no, z Brna se projedeme, ale asi se projedeme rádi, protože to asi budou dobrý zprávy, proč voláš, nebo?
0: Ano, ano, jaká je ta tvoje oblíbená píseň od Smoky?
1: Ale tak Living Next Door to Alice, ale je jich i víc, ale tahle je asi taková moje nejoblíbenější.
0: Je taková i nejprovařenější, veď Alenka v říši divů. Tak, ale tady taky psali lidi třeba O Carol, že se jim líbí, nebo Midnight Lady a tak dále.
1: Já.
0: V každém případě tady je důležitý, že dorazila ta tvoje SMS-ka v tom správném pořadí, takže tady máš ty dva lupeny.
1: Super, děkuju moc krát.
0: Je to za dlouho, ale koho třeba vemeš sebou na ten výlet?
1: A já si myslím, že pojedeme s manželkou, to je jasná.
0: Jasný, tak jo, ale tak mi to nepokládá, já si na tebe napíšu ještě kontakt, kam ti ty lístky pošleme, jo?
1: Dobrá, díky.

Tak to byli Badfinger na beatu a já koukám, že už pilně posíláte pozvánky na zítřek a na víkend, což jako vůbec nevadí, ale ten pravý čas na to je zítra, ano, pátek, to čteme pozvánky a můžu vám slíbit, že určitě všechny ty vaše pozvánky přečtou nebo pustí, když je namluvíte do apky Kachna, Standa nebo Ota, ano, tihle tři tady budou zítra mít službu, protože nám kolega Vejvodák ochořil, tak to máme takhle pěkně rozdělené ty jeho služby, ale pozvat vás můžu třeba na ten náš web radiobeat.cz, kde hned jako první článek uvidíte ten, který se jmenuje Beatová pumpa v Rudě. Ano, Beatová pumpa zase bude a tohle další oblíbené beatácké, no beatové dostaveníčko je naplánováno teď na středu 22. července. Sejdeme se v sídle společnosti XT-Line. Doražte tam v hojném počtu. Já shodou okolností budu tady ve studiu dělat takovéto zázemí. Budu odtud vás sledovat a případně se budeme různě přepojovat, ale na místě, to vám můžu slíbit, bude Ota a Standa, možná i Jezabel, to se nechte překvapit. A já jsem koukal, já jsem tady v Rudě, že jo, nevěděl úplně přesně, kde to je, tak je to mezi Jabloňovem a Osovou Bytýškou, aspoň podle mapy. No a my si teď dáme tedy nějakou muziku zase, Pink Floyd bychom si mohli dát a před nimi to bude také Chris Rea.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: Ahoj bídňaci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na rádiu Beep.

0: Mixed Emotions, smíšené emoce nebo smíšené pocity, to byla hned druhá skladba z alba Steel Wheels, které sice The Rolling Stones vydali 29. srpna roku 1989, ovšem v rámci turné k němu dorazili v následujícím roce do již svobodného Československa, aby nás tak jako štípli, že se nám to nezdá, že už máme svobodu. Já na ten koncert moc rád vzpomínám, byla to pecka. Tady Pepa Lábus pokyvuje, že mám pravdu, protože co by jinýho mohl taky k tomu a tohle víc, že jo, musí šoupat nohama a připravovat si tady pěkně ty zprávy, které vám za chvíli přečte, ale já nejdřív se spolu s vámi vrhnu na dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na D1 mezi 201. a 208. kilometrem směrem na Ostravu počítejte s tvorbou kolon před dopravním omezením a raději si nechte takovou trošku časovou rezervu. Další komplikace pak hlásí D1 na 355. kilometru směrem na polské Katovice, kde se střetl osobák a nákladní automobil. Provoz je zde hustý a místem nehody projíždějte jak jinak než se zvýšenou opatrností. Pozor taky na D5 směrem k nám na Prahu mezi 15. a 16. kilometrem, kde po nehodě dvou osobáků zůstává neprůjezdný levý jízdní pruh. Komplikace jsou i na silnici 448 u Těšetic na Olomoucku, kde se srazila dvě osobní auta a nehoda blokuje pravý jízdní pruh. A ještě jedna taková informace z Moravskoslezského kraje. V Ludgeřovicích na Opavsku na silnici I56 probíhá po dopravní nehodě úklid vozovky, takže počítejte s možným omezením provozu. Ať vám to dnes jede bez nehod, bez kolon a pokud možno pořád na zelenou, v každém případě všude, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku se očekávají ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer přijdou přehánky a bouřky i silné na většině území. Maximální teploty dosáhnou 30, na jižní Moravě kolem 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Juniorská hokejová reprezentace zahájila novou kapitolu pod koučem Janem Tomajkem, který přešel ke 20 po sezóně u 18. Po třídenním intenzivním kempu, který absolvoval tým od úterý do dneška v Chomutově, se zítra přesune na sever Evropy. Tam ho čekají 4 přípravná utkání. Evropská komise schválila český systém tzv. Kapacitních mechanismů pro výstavbu nových zdrojů elektřiny. Stát by tak v příštích letech měl v rámci systému garantovat investorům formou státní podpory aspoň částečnou návratnost jejich investic do nových zdrojů, informovala o tom dnes Evropská komise. Nastavení kapacitních mechanismů bylo jednou z priorit vlády ANO, SPD a motoristů v energetice. Se svými 18,72 metry se tunel Luka stane asi nejdelším tunelem na trase dálnice D3 mezi Prahou a jihočeským Meznem. Poblíž Jílového u Prahy začaly kvůli němu razit třetí průzkumnou štolu. Ještě než se postaví jeho tubusy, provádějí stavbaři podrobný geotechnický průzkum. Italský soud rozdal vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v Janově, při kterém v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Z víc než 50 obžalovaných jich uznal vinnými 32. Bývalý šéf společnosti ASPI, která most spravovala Castelluccio, dostal nejvyšší trest 12 let natvrdo. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte další rockovou klasiku na Rádiu Beat.

13 minut po 17. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a když jsem před chvílí mluvil tady s Pepou Lábusem o těch Stounech, jak hráli v 90. roce tady u nás na Strahově, tak tam byla, jsem si vzpomněl, i skvělá předkapela jménem Dan Reed Network. No a tenhle Dan Reed se tak nějak časem, se to tak stalo, usadil minimálně tedy na půl, ale možná, že tu žije úplně už jako natrvalo v Praze, protože já sleduju, on i tady maluje obrazy a s kdekým spolupracuje. No a tenhle Dan Reed se spojil docela nedávno a o tom se dočtete i na tom našem webu radiobeat.cz hned na té úvodní stránce s Tommy Tyerem, ano, a kytaristou Kiss, který tu má také nějaké pohledávky, ano, vzal si dceru Richarda Kibice z Turba, takže je také na půl už náš. No a tihle dva spolu udělali prý, nebo vytvořili regulérní kapelu, ne projekt, jménem Shogun Mojo, chtějí normálně oficiálně natočit album, vystupovat, měl by to být melodický hard rock, klasický rock s trochou moderních vlivů, tak já třeba se na tuhle jejich muziku moc těším, ale tu ještě k dispozici nemáme, tak bychom si Tommyho Tyera mohli společně poslechnout právě s tím zmíněným Turbem a v téhle skladbě s názvem Time of My Life. Mně se tedy moc líbí.

je také online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: Marta Rousey. Pamatuju, že tuhle parádní jízdu AC/DC také hrávala ještě teda o něco rychlejc náš Vitacit, ještě s Danem Horinou, třeba když hrávali tady v Michli u Jaurisu. No a nám zase přišel čas na už pozdně odpolední dopravu tady na Beatu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: A píšete, že na D6 směrem na Prahu, konkrétně kolem 6. kilometru, skončilo osobní auto mimo vozovku, na místě už zasahují hasiči, proto v úseku projíždějte jak jinak než se zvýšenou opatrností. Další nehoda se nám udála na silnici 125 u Uhlířských Janovic na Kutnohorsku, kde se srazila dvě osobní auta, částečně tam překážejí v provozu, na místo míří policejní hlídka a ještě do třetice. Pozor také na dálnici D46 směrem na Brno, kde na 34. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Provoz místem pokračuje, ale počítejte s omezením. Býťáci, jezděte, prosím, opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: většinové sporty na rádiu Beat.
1: Evropské televizní společnosti dostaly obsáhlý manuál, jak správně natáčet hlavně ženy při atletických přenosech. Jeho cílem prý je zabránit sexualizaci sportovkyň prostřednictvím záběrů kamer a zpomalených opakovaných záběrů. Manuál vymyslela Evropská vysílací unie ve spolupráci s Evropskou atletikou. Teď volejbal. Volejbalisté Karlovarska se v lize mistrů utkají ve skupině C s letošním finalistou z Polska, německým týmem a španělským klubem Las Palmas. Tak o tom rozhodl los v Lucemburku. Lukáš Kočař získal na mistrovství Evropy v terénním triatlonu stříbrnou medaili. V závodu ve Španělsku prohrál jen s domácím triatlonistou Enekem de Castrem. Ten byl v cíli o 24 sekund dříve. Lukáš to dal za 1 hodinu 20 minut a 10 sekund. Moderní pětibojař Matěj Lukeš po úspěších ve světovém poháru vede světový žebříček. Do čela se 24-letý reprezentant dostal po druhých místech v Pazardžiku a ve finálovém závodu v Budapešti. Teď se chystá na srpnové vrcholy sezony. Mistrovství Evropy v Istanbulu a světový šampionát v Číně, kde bude obhajovat loňský bronz. A hvězdný švédský tyčkař Armand Duplantis vyhrál skokem přes 607 cm atletický meeting kategorie Continental Tour Gold v Budapešti. O nový světový rekord 632 cm se ale pokoušel marně. Jediná česká účastnice meetingu Apolena Švábíková zdolala v soutěži tyčkařek pouze základní výšku 426 cm a podělila se o 7. místo. To byly menšinové sporty a Tomáš Adamec.
0: Radio.

Bezejmený kůň se říká téhle skladbě skupiny jménem American Horse with No Name, tak se jmenuje tahle píseň. No a než si dáme Led Zeppelin nebo předtím třeba taky Krausberry, pozvu vás ještě na další vysílání, až tady tu Máňu v 19 hodin předám Daveovi Gorovi, ztracenému synovi, skvělý vypravěč, bude to v češtině, i když takové té americké, což vlastně k téhle muzice, kterou Dave pouští, se hodí. Je to amerikána, jak se říká, nebo také jižanský rock blues, prostě samé parádní party. A co je zajímavé, většinou ty, které my tady ani nemusíme znát, ale Dave vybírá samou kvalitní muziku, takže i trošku do country občas to je, což ale vůbec nevadí, právě naopak. Takže já si rád ještě cestou poslechnu, co nám bude Dave pouštět. Potom hned nastoupí Ota, bude to večer u repráku. Tam teda to téma je vždy nejasné, nebo nevím, jestli to má Ota připravený, nebo ho nějak spolu s vámi. Dá dohromady půlnoční album, to budou dnes díky vám Uriah Heep a Chaos and Color. No a pokud vydržíte až tedy do půlnoci, tak po půlnoci si ještě můžete poslechnout reprízu pořadu Uši Rádia Beat, kdy tady zasedl ve středu, tedy právě včera, Dušan Lébl, kytarista, zpěvák a zpěvák skupin Apple Juice a Plexisovianka. No a teď jsou tu už ti slíbení Krausberry a od nich si dáme skladbu, která se jmenuje Na větvi.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Ano, JD, to byly Aerosmith a ještě myslím předtím, než si Pepa Labus připraví zprávy, stihneme nějakou muziku, viděl bych to na jedny pěkné T-Rex, Children of the Revolution, ano, tuhle píseň jsem si tu od nich připravil, no samozřejmě pokud máte něco k dopravě i teď, anebo třeba za půl hodiny, pište, volejte, nebo úplně nejlepší je nechat vzkaz přes tu naší mobilní apku a tady už je slíbená muzika a za chvíli doprava a pak Pepa Labus s posledními dnešními zprávami.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Ahoj, tady Standák, něco k dopravě.
2: Ano.
1: Praze na jižní dvojce směr Černý most za Lánovým mostem je v levém pruhu nehoda, takže se to pěkně přicpává.
2: Dobře, tak děkujeme a hodně trpělivosti přejem.
1: Díky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku se očekávají ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer přijdou přehánky a bouřky i silné na většině území. Maximální teploty dosáhnou 30, na jižní Moravě kolem 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Po víc než 4 letech se ruská delegace osobně objeví na pravidelném kongresu Mezinárodní hokejové federace. Bude se podílet na volbě nového prezidenta. Ten pak bude spolu s členy rady rozhodovat o návratu Rusů na mistrovství světa. Předseda SPD Okamura čeká na výsledky policejního vyšetřování poslance Jaroslava Foldyny, který je podezřelý z domácího násilí. Ten mu prý řekl, že události, kvůli kterým ho policie vykázala na 2 týdny z domu a zabavila mu zbraně, byly ve vrcholením manželské krize. Nešlo ale podle něj o násilný incident. Ve Foldynově případu se prověřuje podezření týkající se paragrafů trestního zákoníku o týrání svěřence a násilí vůči člověku ve společném obydlí, a to dlouhodobém, napsali to Novinky.cz. Už týden hasiči ve Zlíně nepřetržitě dohašují rozsáhlý požár, který vypukl v budově 34 bývalého areálu Svit. Pomohly dešťové přehánky, které prošly Zlínským krajem, ale všechna ohniska požáru úplně uhasit nedokázali. Hasiči teď k dohašování nasadili výškovou techniku. Německý kancléř Merz varoval administrativu amerického prezidenta Trumpa, aby nezasahovala do německých voleb. Učinil tak poté, co americké ministerstvo zahraničí oznámilo plán financovat evropské jedince a instituce, které ideologicky souznějí s Trumpovým hnutím Make America Great Again. Těm budou Spojené státy nabízet granty ve výši až 3 miliony dolarů. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat. Na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock. Na Rádiu Beat.

0: to byl sám Jimi Hendrix a s ním první píseň a zatím taky první třetina, dnešní oldies, kratochvíle Six O'Clock Rock. Následuje muzika dcery legendárního Franka Sinatry Nancy a to přímo ty boty, které u nás tak proslavila Ivone Přenosilová. No a do třetice zazní Moony Moony, velký šedesátkový hit Tommyho Jamese, dosud žijícího, letos v dubnu mu bylo 79, amerického zpěváka, muzikanta a skladatele.
1: Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock.

10 minut po 18. hodině tu stále spolu s vámi na rádiu být Jirka Rogl. Já jsem si teď tuhle skladbu zase nechal ve sluchátkách a to teda bylo stereo, teda v té době zleva šly bubny a basa kompletní a ještě nějaký jako orchestr. Zpěv tak nějak ve prostřed a vpravo byly všechny ty sboristky. Takhle to, takhle ve stereu zvláštně byla tahle deska nahraná, ale na druhou stranu pamatuju nějaký třeba živáky z 60. let, že z jedné strany byla kapela a z druhý diváci, takže co by ne, je to prostě obraz doby nebo zvukový záznam té doby. V každém případě vám mohu v téhle následující naší společné hodině slíbit zase spoustu zajímavé muziky. Z té zahraniční to budou Whitesnake, Joe Cocker, The Crazy World of Arthur Brown, Genesis. Z té tuzemské, tu mám hned dvě žilízka v ohni, našeho Vláďu Mišíka a Oldudího s Katapultem. No a v tuto chvíli si dáme Black Sabbath, ovšem s Ronnym Jamesem Diem u mikrofonu a to ve skladbě jménem Country Girl.

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, milý zlatý.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzoune jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve kterých se narodili. But...

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Kolotoč velkoměsta, to byl Katapult, vzor 2006, podle názvu alba, podle jeho vzniku, pak ale 1979, kdy se tahle deska v pražském studiu v Dejvicích natáčela, případně 1980, kdy u vydavatelství Suprafon vyšla. Autorem muziky téhle písně je stejně jako v případě všech ostatních na albu sám kapelník Olda Říha, a nejinak tomu bylo v případě textů, které všechny obstaral letos čerstvý osmdesátník Ladislav Vostárek, včetně toho k právě zaznivší písni Kolotoč velkoměsta. Před pravidelným beatoskopem si dáme ještě Joe Cockera a jukneme pak na dopravu. We'll be right back.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Na D5 směrem na Prahu pozor na komplikace u vráže na 13. kilometru, kde došlo k dopravní nehodě. V místě očekávejte zpomalení provozu a projíždějte opatrně. Další nehoda zaměstnává řidiče v Pardubicích v Pražské ulici, kde se srazila hned 3 osobní auta a vozidla zasahují do provozu, takže počítejte se zdržením a buďte zde opatrní. Stále platí také omezení na D6 směrem ku Praze. U 6. kilometru, kde skončilo osobní auto mimo vozovku, na místě zasahují dokonce hasiči a pozor ještě i na silnici 125T u Uhlířských Janovic na Kutnohorsku, kde se střetly taky 2 osobáky. Na místo míří policejní hlídka a provoz je v místě nehody omezen. Píťáci, jezděte prosím opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním píťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Bítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
3: Hezký den vám u Bítoskopu přeje Pepa Lábus. Západočeská univerzita v Plzni chystá v kampusu na Borských polích Centrum pro výzkum kvantových a polovodičových technologií, umělé inteligence a moderní energetiky. Přijde zhruba na 1 miliardu korun. Do centra multioborového výzkumu se přesune univerzitní výzkumné středisko nové technologie. Rektor ZČU Miroslav Lávička nám řekne víc.
4: Je to přesídlení stávajícího výzkumného ústavu, vysokoškolského ústavu NTC do kampusu. On se aktuálně nachází mimo prostory kampusu ve vědecko-technickém parku a nám je tak trochu líto, že se to odehrává právě mimo ten areál univerzity. Proto bychom ho rádi přitáhli do našeho areálu do kampusu, aby mohli více spolupracovat s fakultami. Cílem je postavit budovu, vybudovat nové laboratoře a pevně věříme, že ty laboratoře budou moci sloužit i ostatním fakultám, aby mohli spolupracovat na některých společných tématech.
0: Bítoskop.
3: Americký federální komunikační úřad udělil společnosti Reflect Orbital licenci k rádiovému provozu družice Arendelle 1. Ta má z nízké oběžné dráhy v noci odrážet sluneční světlo na Zemi. Jakmile satelit dosáhne výšky mezi 600 a 650 kilometry, rozvine tenkou čtvercovou folii z Millaru o rozměrech 18x18 metrů a osvětlí kruhovou oblast širokou zhruba 5 kilometrů. Jedná se o testovací misi na 2 roky. Startup chce prodávat sluneční svět na přání i po západu slunce.
0: Bítoskop.
3: Americká společnost Cube představila první plně autonomní robotickou lékárnu, která funguje bez personálu. Sama ověřuje recepty, připravuje léky a vydává je pacientům prostřednictvím QR kódu. Technologie prý může snížit provozní náklady lékáren a zpřístupnit výdej léku i v místech, kde by se klasická lékárna ekonomicky nevyplatila. Bítoskop je v závěru. Po něm si poslechněte další kvalitní Big Beat. Na rádiu Beat.
0: Big Beat u nás. Rádio.

zasmál se na hlas a všichni se pohnuli. Zasmál se na hlas a ono to zaznělo jako kus masa, když pleskne o zem.

chladnička, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

Láďa Myšík nám dospíval na beatu a já tady projíždím tu poštu a mám tu takový jeden hezký mailík až z Německa. Hezký podvečer, Jirko, a všichni býťáci z Velkého Horka v Karlsruhe 34 ve Stínu. Chystáme večeři, brambory, žluté fazolky a grilovaný losos. Jirko, posloucháme tě 98% v soboty a neděle. Dnes to byla vlastně náhoda, že jsme naladili naše oblíbené rádio Beat. Jsem z té náhody šťastná jako blecha, Biggy a Ludy, no tak to mě strašně moc těší samozřejmě. No a za odměnu, nebo jako pozdrav právě do Karlsruhe posílám Artura Brauna a skladbu Fire. I am the god of hellfire and I bring

No a já jsem si teď neodpustil poslat do Karlsruhe, ale nejenom tam, vám všem samozřejmě, tuhle Vltavu, Bedřicha Smetany, ovšem v podání Wolfa Hoffmana. No a už se nám to nachýlilo, už tady předám tu Máňu Daveovi, Dave Gore už se tu na vás chystá se svou American Rock Show, myslím, že se má to na co těšit, koukal jsem, jaký desky si tu na vás připravil, takže nádhera, naposledy vás tedy dnes od mikrofonu Rádia Být zdravý Jirka Rogl, budu se na vás těšit a zítra ne, ale pozítří, ano, celý víkend nás čeká společný ve znamení z Věrokruhu, hrůza, to se těším, jak pravý klasik, no a myslím, že na rozloučenou bychom si mohli dát třeba Queeny, anebo před nimi ještě Kiss. Co vy na to?

Ahoj bídňaci, American Rock Show, jsem David Gorej, vaši průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock. Všechno dohromady, to je jako velký, jako říkáme v Louisiana, to je velký gumbo. To je jako polévka, co dáš se jako všechno tam vevnitř. Ale vždycky na American Rock Show já vybrám jako jiný neznámé kapely, co bude, doufám, dobrý pro tvůj uši. Můj cíl vždycky je, doufám, bude možná oblíbený kapela pro vás jako v budoucnost. Od dneska do budoucnost. A první skladba, co máme dneska, je jižanský rock. A tento od jedné kapely je jedný od můj nejoblíbenější jižanský rock kapely. Bohužel neexistuje teď, ale oni byl moc aktivní mezi 1974 do 1982. Oni z Irving, Texas, so další kapela z dětský. Ja, hodně kapely z Texasu. Texas je jako perfektní pro hudba, určitě. Ale tento kapela je Point Blank. A já vybral jednu skladbu Walk Across the Fire. To je můj nejoblíbenější od tento kapela. To je od její deska American Excess od 1981. To je její čtvrtý deska. A na tento deska je zajímavé, protože oni první tři měli jako původní zpěvák, ale tento čtvrtý a pátý deska byl nový zpěvák a pro mě to je superový zpěvák. Jeho jméno je Bubba Keith. Já nikdy viděl bohužel tento kapela živé, ale on je jako super. Jestli máš čas, hledat Point Blank a poslouchat všechny její desky. So, jedeme na tento první skladba Walk Across the Fire a poslouchat tento zpěvák superové. Jedeme na

0: Show na Beatu.
1: Tady je American Rock Show, ale nehraju jenom jako americký kapely. Jestli je dobrý kapela, se dobrý skladby za jiný zemi, hraju taky. A tento je perfektní vzorek, jako to je Němci, jedna kapela z Německa. A jestli máš jako dobrý skladba, hodně důležité je, jestli to kytar

0: American Rock Show na beatu.
1: Tak jdeme na další kapela, další skladba a tento kapela za můj domácí stát Louisiana a to zpěvák jej byl, on bydlel v můj sousedství, kdy byli jsem jako děti a on byl vždycky v jeho pokoji a jenom na ulici slyšel, on hrál na kytara. Jenom tohle, neviděl jsem to vůbec a v čas, on byl v tento kapele, co budu hrát teď, to je Baton Rouge a on je zpěvák a to byl jako jeho první, jako velký kapela, co měl jako smlouva a dělal jako desky po celé Amerika a jeho jméno je Kelly Keeling. A on dělal tento kapela za, já myslím, on dělal 3 desky a potom on zpíval pro další kapely John Norum, Michael Schenker, Dokken a taky George Lynch. So,

Tento je Baton Rouge a to skladba je Walk Like a Woman o 1990. Její deska Shake Your Soul. Jdeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: Klíbili jsem v gymnázium a já a můj přátelé jít jako ven a hráli jsme jako pool, nebo jeli jsme do bar. OK. Byli jsme jako mladší, 17, 16, bylo jako možný do baru. Protože měli jsme jako doklad, co byl jako falešný, ale fungoval, díky Bohu. A každýkrát, jestli jeli jsme do, hlavně hrali jsme jako pool, a tam je jako jukebox. Tento písničky, co budu hrát teď, byl naše nejoblíbenější hrát, kdy hrali jsme pool a byli jsme jako v baru. A to je od zpěvák Billy Thorpe. To skladba je Children of the Sun. Tento zpěvák Billy, on z Sydney, Australia, a to deska od 1979, to je taky Children of the Sun, a to je jako space opera, on říkal. Tento je dlouhý, jako prase skladba, ale to je stojí za to. Billy Thorpe, Children of the Sun.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore a teď jedeme na country rock strán. A tento zpěvák je Ash Bowers, on z Jackson, Tennessee. A to skladba, co vybral, je Green Light od jeho deska Shake It Off od 2013. A tam je jako banjo plus jako tvrdý kytary. To je superové kombinace, uvidíš teď. Ash Bowers, Green Light.

0: na beatu.
1: Jestli máš rád, co hraju na American Rock Show, můžeš jít na Facebook stran American Rock Show, jenom hledat American Rock Show, a tam je jako Facebook stran, já dám se jako videa tam, další kapely a skladby můžeš objevovat jako další jako skladby. A taky, jak se řekni teď, American Rock Show, já sám vybrám všechno kapely a skladby. Ale já chci tento pořad být jako spolupráci mezi nás. A jestli ty máš jako nápad na neznámé kapely z rock, blues rock, country rock, jižanský rock, všechny mezi tím, jenom jít na Facebook stran American Rock Show, dělat jako, poslat jako vzkaz nebo komentář na tento tvůj tip, nebo poslat na e-mail studio@radiobeat.cz se tvůj tip. A jedenkrát každý měsíc budu vybrám jednou skladba, co budu hrát na American Rock Show, budu řekni tvůj jméno a odkud jseš, a taky budeš mít jako cena jednou noc v Riverside Apartments v Železný Brod, a to je na podel, to je jako na řeka Izera, a taky pučiny zdarma, dva trekkingové kola od Ride Izera, a to je můžeš pozývat to kola na jít na podel řeky na Greenway Izera cyklotezka. A to je rovina, so to je jako nejlepší cyklotezka pro mě. Jestli je rovina, jsem šťastný muž. So, jedeme teď na další kapela. Tento je divný název na kapela. To je Screaming Cheetah Wheelies. Musíš podívat na playlist, protože to je jako těžký název. A já vybral jednou živé písnička od její první deska Shaking the Blues, a to je absolutně super. Tento kapela z Nashville, Tennessee, to je jako Southern Blues Rock, jižanský blues rock. So, tento kapela je známý pro její živé show. So, jedeme na to, Shaking the Blues.

0: American Rock Show na beatu.
1: OK, a teď máme wild card, jako divoký korta. Každý American Rock Show máme jako jedno divoký korta, a to je jako kapela nebo skladba, co je jako mimo normální, co hrají na American Rock Show. Pro tento divoký korta, to je jedno kapela od 70 let. To název je Wild Cherry. A to kapela z Mingo Junction, Ohio. A to je jako funk. Ale to je mezi funk a disco. So, disco na Radio Beat, slibuju, budeš rád. To je jako funkové disco, ale to byl jako velký, velký hit v Americe v 76. Já pamatovat, kdy byli jsem jako děti. Ale to je jako superové a jestli neznáš to, budeš rád, já myslím určitě. So jedeme na to, Wild Cherry, a název skladba je Play That Funky Music od její deska Wild Cherry od 1976. Jedeme na to, let's go, motherfucker! Hey!

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show, jsme zpět a teď máme něco od country rock, to nové americký country rock, to je od jednoho zpěvák Chris Young, a on z Tennessee, a on byl jako vítěz na Nashville Star, to je něco jako Česko-Slovensko hledá talent. A on byl jako vítěz tam, a potom on začínal se jako deska a byl jako hodně slavný tam. Já vybral jedno skladba od jeho čtvrtý deska, AM o 2014 a to je skladba Oh No. A budeš rád. A jestli neznáš American Country Rock, tady je vzorek a uvidíš, jestli máš rád nebo ne.

0: American Rock Show na Beatu.
1: A zůstáme si country rock a se tento je jedno skladba Backwood Tobacco o Daniel Lee a on z jedno stát Texas. Další Texas, z dětský Texas. Ale tento je jako suprové country rock skladba. To je od jeho deska Roots od 2014. A zajímavé na tento zpěvák, on dělal jako různé skladby spolu s jeho babička. So babička byl jako pomocník na skladby. So uvidíš, jak dělá jako babička na tento skladba Backwood Tobacco. Jedeme na to. Pass around.

0: American Rock Show na beatu.
1: A teď jedeme do pilný rockový strán, se kapela. A jestli neznáš tento kapela, musíš mít její deska. To je bez diskuse. Silvertide. To je kapela z Philadelphia, Pennsylvania. Já myslím, oni dělali jenom dva desky. Jednou EP jako krátký deska a jednou jako pilný deska Show and Tell o 2004. Celý deska Show and Tell o 2004. Každý písnička je spičkový. Absolutivní. A to zpěvák, hlavní zpěvák je Walt Lofty. A on je absolutivně super. A to kytary je super, skladby je vysoké kvality a pilný jako masový rock. So, jedeme na tento skladba Blue Jeans o její deska Show and Tell o 2004. Silvertide. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore. Jestli máš rád všechny skladby, co hrál na American Rock Show, můžeš jít na Facebook stránka American Rock Show a tam je jako playlist. A taky na Radio Beat webové stránek bude taky playlist. Můžeš koukat všechny skladby a kapely je tam. So, jedeme na další rockové kapela a tento je Rival Sons z Long Beach, California. A to je jako 70-letý rock, jako tento styl. Rival Sons dělali jako 8 desky, jedno EP, jako to krátký deska. Oni byl aktivní, já myslím, stálo je aktivní. Poslední deska byl v 2023, ale to skladba, co já vybral pro tento pořád je Company Man od její deska Pressure and Time. To je druhý deska od 2011. So Rival Sons, super rock. Všechny desky je superové. So jedeme na to. Company Man od Rival Sons.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore a teď máme poslední skladba na tento American Rock Show, ale te nezapomenete, jestli ty znáš neznámé kapela, od rock, blues rock, jižanský rock, country rock, všechno mezi tím, poslat tvůj tip na studio@radiobeat.cz nebo jít na American Rock Show Facebook stran a píšu jako skaz nebo jako dělat jako komentář na post, say tvůj tip. A jestli vybrám tvůj kapela, budu hrát na American Rock Show. Řekni, já budu řekni tvůj jméno, odkud jste, a taky budeš jako cena jednou noc v Riverside Apartments v Železný Broad a taky půjčit dva trekkingové kola, co můžeš požívat na Greenway Izera, to je cyklotezka jako podél řeka Izera, rovina perfektní. So jenom poslat studio@radiobeat.cz nebo na American Rock Show Facebook stránka. So, jedeme teď na poslední skladba, poslední kapela, a to je Stone Machine od Huntingdon, West Virginia. A to je jako bluesový rock, retro hard rock, retro bluesový rock, můžeme řekni. A všechny skladby tento kapela dělá, to je jako, má jako těžký groove, ale jako pomalejší, ale má jako maso. So, já vybral jednu od můj nejoblíbenější skladby za tento kapela Long Road od její deska American Honey od 2012. So, děkuji moc krát, byli jste spolu se mě na American Rock Show. Uslyšíme za dva týdny. Chago Bello and I'll be back.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: Tak buďte vítáni u Repráku, já jsem Ota Seman a budu s vámi trávit ten dnešní večer u Repráku. Doufám, že vaše repráky jsou správně nastavený, i co se hlasitosti týče, i třeba co se směru toho zvuku týče. No to je dost důležitý, o tom jsme tady už taky mluvili. No a doufám, že si dneska prostě pěkně popovídáme, taky něco pěkného zahrajem. Já jsem si říkal, že bychom to dneska mohli vzít trošku fotbalově, čímž neříkám, že vás do toho budu nutit, ale pokud ten fotbal tak nějak vnímáte, protože se přeci jenom dostáváme úplně k tomu finálovému zápasu mistrovství světa ve fotbale, kde tedy si to v neděli rozdá Španělsko s Argentinou. Jak jste vnímali ty semifinálový zápasy, jak jste vnímali třeba i účast našich fotbalistů, a teď mluvím opravdu jenom o účasti, tak tyhle věci můžeme třeba případně probrat, ale můžeme se bavit i o jiných, o muzice, o spoustě dalších věcech, třeba i o tom létě a tak, jak se vám líbí, jak vám to všechno ubíhá, a nebo i o svátku, protože když se dívám na to, jak dneska to máme, je 16. července, čtvrteční večer, teď 6 minut po 20. hodině, no a svátek, to bych měl připomenout, má dneska Luboš. Máte-li tedy po ruce nějakého Luboše, tak potřeste pravicí, takhle imaginárně na dálku třesu i já, a přeju všechno nejlepší k tomu dnešnímu svátku všem Lubošům. Co se tedy týče těch věcí, jakým způsobem komunikovat tady se studiem, tak je to celkem jednoduchý, buď můžete telefonovat na 210 32 33 34, nebo můžete psát SMSky na 720 001 222, nebo případně i maily na studio@radiobeat.cz, a nebo využijte beatáckou apku. Tam můžete jednak psát, ale taky mluvit, protože je tam nahrávátko, do kterého můžete namluvit nějaké ty vzkazy. Takže beatáci, pustíme se do toho, já pouštím nějakou muziku a vy přemýšlejte, co byste si třeba chtěli nechat zahrát po té, co si společně popovídáme. A jak říkám, ať už to bude o fotbale nebo o něčem jiném, to uvidíme, jak se to všechno vyvine.

0: Radio Beat.
1: Ota Radio Beat, halo.
2: Jo, ahoj, hezký večer, Petr.
1: Nazdar Petře, čau, zdravím tě. Jak je?
2: Jo, dneska? Taky.
1: Jak si užíváš dnešní večer čtvrteční? Je dusno?
2: No, tak u Beatu.
1: Jo, u Beatu. A je tam dusno u vás? Tady v Praze docela dusno, nevím, kde se, odkud seš ty tedy?
2: Od Dačic.
1: Od Dačic. A tak
2: někde... Taky je tady takový jo, dusno.
1: No, chtělo by to nějaký slejvák, ale ne ve chvíli, kdy já budu končit a pojedu od sebe, protože pojedu na kole, víš, tak to by
2: nerad. No, tak to by nebylo příjemný.
1: Jasně, no. Koukáš na fotbal, sleduješ to o mistrovství světa?
2: No, trošku jo.
1: Jenom okrajově, jo. A no. Když tam byli naši, tak jsi to sledoval?
2: No, akorát s tím jar, ale to jsem už pak nedal, protože jo. Byl jsem tak naštvaný, že jo. Já to řeknu tak, jak to je.
1: Za moc to nestálo. A ne, to je hodně slabý, hodnocení. No,
2: nechci být prostej, no.
1: Jasně, ale tak na finále se koukneš asi, ne? Španělové s Argentinou, to bude
2: určitě.
1: Docela zajímavý asi. To
2: určitě,
1: myslím, to bude fajn. Tak to bude asi stát za to. No nic, hele, chceš něco zahrát, prosím tě, Petře?
2: No, chtěl bych něco zahrát.
1: A co?
2: Faith No More.
1: No.
2: Kruci.
1: Počkej, žádnou oni nenahráli.
2: Jo, Midlife Crisis.
1: Midnight Crisis. No, tak jo. Tak
2: Midlife.
1: Jo. Tak tu si můžeme zahrát. Já ji tady vydoluju z našeho archivu a pustíme si ji. Jo?
2: Jo.
1: Tak jo, měj se, čau.
2: To jsem vzpomenul, kručinál, to je.
1: Ale vzpomněl jsi. Hele, horší věci, jsou horší situace. Víš, kolikrát já si nemůžu vzpomenout, ale pak si nevzpomenu, to je to horší. Když si vzpomeneš, tak je to vždycky dobrý. Hele, to je furt ještě v normě.
2: No.
1: Jo? Tak se měj, čau, ahoj.
2: Taky děkuju.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Ahoj, Martin.
2: Nazdar, Martine, čau. Jak ty trávíš ten dnešní večer, čtvrteční?
1: Čtvrteční večer, no.
2: Počkej, ty tam nejsi sám, nebo co mi to tam skáče do toho, nebo co to nějak zlobí trošku ten telefon? Jseš tam? Haló? Martine, no, tak teď tě trošku, no já tě slyšel i předtím, ale něco tam skákalo do toho, tak povídej. Jak to máš s tím večerem dneska?
1: No, dneska s večerem, tak malá příprava na dovču, jdem s manželkou na víkend, tak víčka, sedíme v pergole.
2: Na dovču, jenom jako prodloužený víkend, anebo nějakou delší?
1: Ne, jenom prodloužený víkend.
2: Jenom, a kam jedete?
1: Do Olomouce se jdem podívat.
2: Jako v tom vedru jedete do městský zástavby, nebylo by lepší někam do lesu? Teda ne, že bych vám do toho chtěl kecat, ale jestli to máte, máte to s nějakým aspoň s nějakým koupáním?
1: No, spíš jako vejletek nějaký.
2: Jo.
1: Děláme.
2: Tak je takhle, Olomouc je krásná, to se musí nechat samozřejmě, tam je to nádherný, ty dvě náměstí a tak, takže stojí to za to, akorát si říkám právě, že v těchto letních měsících bych radši padal někam do přírody. No hele, to je vaše věc samozřejmě, jo? Do toho kecat nebudu, co fotbal, jak ty a fotbal, sleduješ to mistrovství světa, nebo si
1: já
2: to úplně
1: vypustíš? Já fotbal nesleduju.
2: Tebe to nebaví. A nějaký jiný sport, jako ten tě zajímá?
1: Já mám rád hokej a tenis.
2: Jo. Hele, v hokeji bychom se shodli a konec konců já vlastně i tenis, já jsem celkově, jako musím říct, že ty sporty mám rád jako celkově, takže jako asi jo, asi bychom se shodli. Co se toho fotbalu týče, no, tak to já se rád podívám i na to finále a konec konců i na to, to třetí místo, protože Francie, Anglie bude taky docela zajímavý souboj. No nic, tak povídej, co bys si chtěl zahrát za muziku?
1: No, kdybys tam našel od Sabatonu Templáře?
2: Templáře od Sabatonu. Tak jo, vyhledáme, pustíme, jo?
1: Super, děkuju.
2: Tak jo, měj se. Čau, ahoj.
1: Ahoj, děkuju, čau.
2: Já k tomu jenom dodám, že nevyhledal, protože no, to je 25 rok, to je vlastně loňský album, nemáme ho, nejsem schopen vyhledat z archivu, takže si budeme muset dát od Sabatonu něco, řekněme, letitějšího, staršího a známějšího, Primo Victoria, snad nějakým způsobem aspoň trošku uspokojí. Through the gates of hell, as we make our way to...

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, milý zlatý.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzounej jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve kterých...

0: Rádiu B.
1: Ahoj, Oto, já tě zdravím, tady Alana z Mohelnice.
2: Čau, Alčo, z Mohelnice. Jak je teď v Mohelnici?
1: Teďka? No, hodně pršelo, Oto. Teďka se to tady trošku vybralo a už je fajn, ale bylo hrozný dusno.
2: Jo, tak u nás, člověče, přes den bylo dusno, pršelo ráno, někdy kolem 5. hodiny mě to probralo.
1: Tady
2: ale
1: pršelo tak kolem 6. hodiny, ale hodně. Jo. Já mám hodně květin a rostlin na balkoně, tak jsem byla šťastná, že mě to zvedlo balkon, že to jsem
2: zarývat. Že se nemusela dřít, no. Tak to je jasný, to je dobře, no, samozřejmě. Hele, a co ty jako ženská sleduješ fotbal, baví tě fotbal?
1: No, já mám ráda hokej strašně. Fotbal ani tak možná, ale strašně hokej paním. Jako našim hokejistům a já úplně to šílím, víš, jako.
2: Počkej, našim hokejistům, jako myslíš reprezentaci, anebo máš nějaký klub jako svůj zvolený?
1: Ne. Našim, jako, a my se si všichni zasledujeme.
2: Jo, takže reprezentaci, jasně.
1: Ano, reprezentaci,
2: to
1: no.
2: To prožíváš vždycky.
1: Ano, no, já jsem potřeba vždycky něco říct o to.
2: Jo, tak povídej.
1: No, já totiž mám po operaci a dneska je mě zlé. Já bych potřeba zahrát nějakou písničku.
2: A jakou?
1: Já odpočívám, víš.
2: A jakou by si chtěla?
1: No, šlo by to, prosím tě, od Ozzyho Osbourna Mr. Crowley.
2: No to by šlo, Mr. Crowley, toho bychom mohli dát. A myslíš jako, že tě trošku probere a že ti bude líp hned, jo?
1: Vždycky mě Ozzy probere, ale opravdu je mě zlé. Já
2: tak.
1: Taková
2: nečistá. Tak já tě ho tam pustím a věřím, že budeš okamžitě jako čiperka, jo? Tak jdeme na to, dáme si Mr. Crowley, jo? Čau, ahoj.
1: Hezký večer, čau.
2: A ať je ti líp, no, čau, ahoj.
1: Děkuju, čau.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Ahoj, tady David.
2: Čau, Davide.
1: Ahoj.
2: Tak povídej, čověče, co ty a čtvrteční večer, jak ty ho trávíš?
1: No, tak já jsem si šel zaběhat, je tady krásný 32 stupňů.
2: To se dobře běhá v takovém teple, čověče. A kolik si uběh? Kolik si uběh? Aha.
1: No tak už teďka mám takový 7 kilometr, 6,9 kilometrů mám teďka.
2: Počkej, 7 kilometr a 9 chceš běžet ještě, nebo jako
1: ne,
2: celkově
1: ne, 6,9.
2: Jo, 6,9 máš uběhnuto a teď už jako máš padla, už jenom odfukuješ.
1: Ne, jenom tady poslouchám Radio Beat, tak jsem si říkal, že to taky zkusím. Jo.
2: Počkej, ty běháš se špuntama v uších?
1: Jo, právě.
2: Tohle je pro mě naprosto nepochopitelný. Já s nima můžu chodit po městě, ale když běhám, tak mě by strašně vadilo, protože když běhám, tak se potím. A potí se mi i ty uši. A v tomhle vedru se musí přece potit i pod těma sluchátkama.
1: Jo, tak já jsem extrémně potivý.
2: To by mi lezlo tak strašně na nervy, že bych měl ty sluchátka v těch mokrých uších. Tyjo, to bych nedal.
1: Jo, ale...
2: Navíc to začne klouzat, ne? V tom, takže ti vypadnou cestou. Ztratíš je? Ani nevíš, že jsi je ztratil.
1: Ne, tak to poznáš, ale...
2: Poznáš, přestane to hrát, viď? To se pozná, to je pravda.
1: Právě. No.
2: A máš nějaký speciální jako špunty, že to fakt jako zvládají i v těch spocených uších?
1: Mám normální o teplu a sluchátka.
2: Jo.
1: Takže oni jsou dobře. Tvarovaný, tak to jde.
2: Možná mám blbě tvarovaný uši, já prostě tomu nevěřím, já bych s tím běhat nedokázal. A navíc, jako ono přece jenom, když běhám, tak ono, jak i to pulzuje to, tak já běhat prostě se sluchátkama neumím, no. To asi jsem na tohle to blbej. No to nevadí, ale tak ty to umíš a to je dobře samozřejmě. Díky tomu posloucháš Radio Beat a chceš pustit něco svižného, jo, nebo jak, co si dáme?
1: No, já bych, jestli tam najdeš od Patti Smith Gloria.
2: Gloria tak, od Patti Smith.
1: To by bylo super, já jsem byl letos na dvou koncertech její a jako mám ji hrozně rádi.
2: Tady u nás, ona byla letos tady u nás dvakrát už, ne? Nebo jsi byl někde v zahraničí?
1: Ne, já jsem byl v Aténách a tam mají takový hezký kopec vedle Akropolie, Lukabeto se to musím jmenuje a tam je takový amfiteátr, tak to bylo hrozně hezký.
2: To muselo být fajn.
1: A pak jsem ještě byl tady ve Vídni, to byla taková náhoda, ale tak jsme dostali ještě, která nám zařídila lísky, tak
2: jasně.
1: Jsme tam byli ještě jedno.
2: A ty jsi velký fanda Patti Smith teda, jo?
1: Tak ne zase tak moc velký, ale moje žena je jí ráda teďka poslouchá a četla od ní několik knížek, takže...
2: Jasně.
1: Takže jí tímto zdravím, ona ale neposlouchá, takže...
2: Počkej, ona neposlouchá, ty posloucháš a dáš si to teda na počest tvojí ženy teda, jo, říkáš?
1: Ano.
2: Dobře. No tak jo, hele, dáme si Glory od Patti Smith, jo? Už to pouštím. Díky, tak se měj. Díky, čau, ahoj.
1: Ahoj.

0: Večery u Repráku.
1: Tak Víťáci, my už jsme se přehoupli přes 21. hodinu, to znamená, že vstupujeme do další hodiny dnešního večera u Repráku. S vámi nabídl Ota Seman a přeji, aby ten večer byl co nejpříjemnější. Budu se o to starat, co se muziky týče, tedy částečně, protože část toho bude taky na vás. Když mi budete volat a dáme třeba řeč, ať už tedy to bude o tom fotbale, případně o něčem jiným, třeba i o cyklistice nebo o něčem, co vás zrovna napadne, tak když dáme řeč, tak potom si můžete taky vybrat nějakou tu muziku. Můžete mi volat na 210 32 33 34 přímo sem do studia, pokud se nedovoláte, zkuste použít býťáckou apku, kde namluvíte normálně vzkaz na to naše nahrávátko, tam je to jednoduchý, stisknete, namluvíte, odešlete. Jestli nemáte tu apku ve svém mobilu, tak si ji nainstalujte, protože ona nabízí spoustu dalších možností, máte tam články, máte tam možnosti. Takže a třeba i u dopravy potom můžete využít to, že budete dávat posílat nějaký informace, když se nachomítnete k něčemu, k čemu byste se třeba nachomítnout ani nechtěli. Každopádně býťácká apka je velmi užitečná věc ve vašich chytrých mobilech, tak neváhejte a klidně si ji nainstalujte, je to zadarmo. No a když přes tu apku budete chtít mluvit, můžete, když budete chtít psát, můžete taky, ale můžete mi psát i na SMS bránu na 720 001 222 a nebo třeba i maily na studio@radiobeat.cz. Takže popojedem a já se těším na další vaše povídání.

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: Ahoj Oto, tady Eva.
2: Nazdar Evi, čau. Odkud ty voláš?
1: Hele, volám z Jinec. Užíváme si dovolenou.
2: Jince u Prahy?
1: U Příbramy, no.
2: U Příbramy jsou Jince, jo. Jo, vlastně jo, ano, tam, jo, vím.
1: No. Na fotbal sice nekoukáme, ale jezdíme tady po Brdech na kolech.
2: To je taky dobrý.
1: Takže jsme se nedávno, jako před chvilkou vrátili, nohy mám nahoře. Jo, a jestli můžeme poprosit nějakou písničku Odraž, protože vím, že to máš rád a chtěla bych ti ji věnovat.
2: Jo, no a konkrétní nějak jako neřekneš název, necháš to jako vyloženě na mě, abych něco vybral.
1: Nechám to vyloženě na tobě, protože vím, že jezdíš na kole, tak abych ti udělala radost a všem, který to poslouchají.
2: Jasně, tak já nějaký Raž vyberu. Hele, a když jezdíte na tom kole, už jsi se vymázla letos nějak někde, jako v lesích?
1: Hele, letos jsem se jako vymázla samozřejmě, ale bylo to jako Olda se tady směje, protože já padám jak hruška všude. No, ale jako bylo to jenom jako jenom podřeminy, nebylo to nic vážného, no.
2: Jo, takže žádnej lišej z toho nezůstal, jo, dobrý to bylo.
1: Ne. To bylo jako v lednici, tam jsem měla jako lišej pěknej, no. Jo. To trvalo docela dlouho, než se to zahojilo, ale tady po Brdech zatím je to v klidu.
2: Tak hlavně, že tě to neodradilo a šlapeš dál, což je dobře, protože na tom kole je to takový fajn, no, příjemný.
1: Je to fajn, no, je tam klid a prostě pohoda, no.
2: Tak jo, tak pozdravuj, ty jsi říkala Olda, že tam je, to je tvůj manžel, teda předpokládám, že jo?
1: No.
2: Pozdravuju Oldu a pustíme si nějaký Raž, jo? Měj se,
1: tak,
2: ahoj, čau.
1: Zatím, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: No, tady Luďa, ahoj.
2: Nazdar, Luďo.
1: No, to jsem strašně včetně zase dovolal.
2: No, super.
1: Tak prosím tě pěkně, krásný večír.
2: I tobě.
1: Na ten
2: I tobě.
1: Ano. No, ne, myslím, jako dobrý taky přání a jedno věc je to, že ten krásný večer je. A já bych si teďka něco přál, něco z Luhu a Háju, něco, já nevím, tak tam dej Schillingera. Krásně něco.
2: Schillingera by si chtěla, co tam dáme od Schillingera, ha?
1: No, já nevím, teďka. No.
2: Nenapadá tě nic, ne? Něco z Hrnaně, ne z Hrnaně, něco možná Znám se líbí, viď, by to chtělo.
1: A tak jo.
2: Jo, tak něco vyberu.
1: Potěším i mýho kamaráda, ten má rád Schillingera. Ne, víš co, že, hele, my co jsme rozmazlený streamerem, tak to je hruza.
2: Jo. Tak to já nejsem, já mám svoje doma, svoje CDčka a svoji muziku,
1: já,
2: kterou
1: já
2: si natahuju,
1: spíš,
2: no.
1: Jo. Já spíš LPčka, jo. To. Hele, prosím tě, dobrý den k věci, já se těším teda na vstup, jo. A...
2: Jasně, a na finále fotbalu taky se těšíš, nebo to tě nebude?
1: Já spíš, víš co, já jsem spíš hokejovej.
2: Jo, to je zajímavé, člověče, všichni býťáci jsou víc hokejoví a já teda taky jsem víc hokejový, ale i na ten fotbal se rád podívám. Musím
1: na
2: říct, to je jasný. No, já musím říct, že jeden čas jsem nemohl koukat na Barcelonu. V době, kdy všichni obdivovali Barcelonu, tak mě strašně vadila, že to vypadalo jak házená. Oni tomu ten míč nikomu nepůjčili, furt si to tam dávali a to mě nebavilo, já jsem za 20 minut u toho usnul. To je fakt, že ten hokej je v tomhletom mnohem jako divočejší.
1: Já bych chtěl upřesnit, prosím tě, ten hokej, já teď je taková bramborová sezóna, nebo jak se říká, hele, já jsem na ten zámořský hokej nečel a jako mám rád kluky, teď tady jsem viděl nějaký jeden rádoby reprezentant, nebo příležitost, já měl svatbu, já jsem viděl nějaké fotky a jenom nebudu jmenovat a přeju mu, aby se na to repre nedostal, aby se šel na ten Stanley Cup přímo.
2: S nabroušenýma bruslema. Dobře, tak jo, hele, měj se a pustíme si Schillingera, čau.
1: Děkuju a slavy, prosím tě, je to do Počtejna, jo?
2: Do Počtejna, tak pustíme do Počtejna Schillingera.
1: Jo, ahoj, jo, čau.

0: flight Felix at the charge from the United States.
1: Večery u Repráku na Rádiu B.
2: Tak jo, já jsem se teď býťáci trochu prohráb naší býťáckou apkou, pár vzkazů tam mám, tak pojďme na ně. Tedy jeden z nich je od Petra, který píše opět z Floridy. Ahoj, o to k tomu fotbalu, já se raději nechci ani moc vyjadřovat. Viděl jsem pár zápasů, hlavně naše, a hodně špatný. Napsal to s vykřičníkem. Většina fotbalistů jsou velký herečky a to mě od fotbalu odrazuje. Dřív to mělo aspoň koule, dnes je to špatný. A hlavně ten disrespekt k rozhodčímu a protihráčům, tak to mě nebere. Píše tedy Petr z Floridy, na Floridě tam samozřejmě taky vítězí hokej, anebo americký fotbal, to je celkem jasný. Píše, že by chtěl nechat zahrát Running Wild Under Jolly Roger. Tak jo, tu si můžeme dát.

tím si má milá nelam hlavu. Ej, jsou to jen sněhy na skalách, tak se mnou pojď a neměj strach. To nejsou obři v běsném klání, s tím si má milá nekaž spaní.

zas je mrtvej, vrak vyzjel mu. Poslední záběr v němém filmu. Žijou snad tváře v novinách.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Ota, Rádio Beat, halo?
2: Jakub, Plzeň, ahoj Oto.
1: Čau Jakube, zdravím tě do Plzně.
2: Já jsem spíš fotbalový, já jsem dřív býval hokejovej, ale jak člověk stárne, tak přestává vidět ten puk.
1: Jo, ten balón je přece jenom o kousek větší.
2: Ten fotbal je pomalejší.
1: Je to pomalejší.
2: Míč je větší. Mám kamaráda, který je bývalý fotbalista. Celkem dobrý. A
1: z Viktorky? Z Viktorky?
2: No. Téměř.
1: Téměř, jo, dobře. Ale stoupal tam na žebříčku, jasně.
2: Ale stoupal tam s prstičkem, jo. Tam škrábal to... jeho vnuk tam teďka. Hele. Prstičkem škrábe.
1: A chodíš na Viktorku?
2: Ne, když... já jsem televizní, protože když tam přijdeš, tak sedíš někde v rohu nebo někde toho, koukáš, něco vidíš, pak se napiješ piva, oni mezi tím dají gól, a ty ho nevidíš. A nikdo ti ho nezopakuje. Víš, v té televizi, tam ti ho pustí znova. No.
1: To jo, a zase ta tak atmosféra, ta atmosféra na tom zápase je něco jiný.
2: Já nejsem zeřvavý, ale já neskáču ani na tom Big Beatu, a když...
1: Jasně.
2: Na něj jezdí.
1: Ale tak to já taky nejsem vyloženě, jako za mlada jsem byl víc ten jako fanoušek, že jsem i pokřiky a tak, ale teď třeba, když jedu na hokej do Varů, tak spíš sedím, ale ta atmosféra na zimáku je prostě jiná než u té televize.
2: Je to tak jiný, samozřejmě je to jiný, to já uznám.
1: Člověk si to víc užije. No a budeš koukat teda na finále?
2: Zdravím z Tvaru 4412, já jsem byl 14.
1: Ty jsi byl na 4-4-12 taky, 14, já byl na 11, člověče, 11. rota.
2: Já jsem dělal výku nějaká rok před tebou asi.
1: Jo, tak...
2: V 88. jsem končil.
1: Jo, já jsem šel později, takže já jsem končil v 89. Já jsem šel vlastně na vojnu až ve 22, no, protože... No, tak
2: to jsem nic nedělal, já jsem šel až 25.
1: Jo, no, ale dali jsme si to. Ne, a tak ty Strašice byly fajn, tak to je jenom takový vojenský pokecání. No, o tom víme jenom my, že jo.
2: Moc fajn to nebylo, takhle. Ale Borovský byl Borovský.
1: Borovský, ježišmarja, major Borovský byl úžasný. Jeho...
2: Ale byl to
1: aspoň fér. Jo, kabelová kultura musí být.
2: Jo, když mi tam odhodl za komínkama tři flašky rumu, ježišmarja.
1: A pak byl ještě úžasný major Hančák.
2: No,
1: což, já jako řidič jsem si ho užíval, když mě ve 3 ráno budil, že jsem měl o 3 cm posunutý auto přes bílou čáru, což samozřejmě nebylo možný, takže jsme to museli přeparkovat.
2: Já jsem byl výkoňák, takže já jsem si
1: tohle jsi zneužil.
2: Borovský na výkoňáky trošku držel.
1: Jo. Jednou mě Hančák se ptal, jestli mám bojeschopný vozidlo, když jsem mu řekl, že jsme odvezli do servisu převodovku, že je bez převodovky to auto, tak on říká, já jsem se pýtal, jestli auto vrčí, když voják otočí klučkom. Jo, klučikom, to má slovensky to toto. A já říkám, no vrčí. A on říká, no tak v tom případě je bojaschopné. Takže, bolo.
2: Mně se na konci, když jsem se odcházel asi 3 dny, a pak dostal ještě rotního, jsem mi Žitný, to byl na 14.
1: Major Žitný, no jasně.
2: No, tak jsem mi ptal, jako, když to bylo dobré, ne?
1: Jo.
2: Co jsi si odnesl? A jsem říkal, no náčelníku, jo, naučil jsem se krát a lhát a podvádět.
1: Jo, to jsme se tam naučili. Jo, tak pamatuju si všechny tyhle ty. No tak nic, nebudeme, tohle je tak k pivu někam, aby jsme si spolu popovídali. Takže Geddy Leeho si dáme a dáme si tam, je to jedno, co z něj, jo, teda.
2: Je to jedno.
1: No, tak jo, tak já tam pustím něco a tady něco z něj vyberu, jo?
2: Budem vzpomínat na vojnu jenom v dobrém a přežijem to.
1: Jasně, měj se, čau, ahoj.
2: Měj se, ahoj.

0: Večery u Repráku.
1: No a je to, minuli jsme 22. hodinu, takže ještě hodinka toho našeho povídání u Repráku v tom dnešním čtvrtečním večeru nás čeká. Můžete mi volat na 210 32 33 34, anebo mi můžete psát SMSky 720 001 222, maily studio@radiobeat.cz, anebo třeba přes Bíťáckou apku psát, anebo nechávat vzkazy. Tam můžete ty vzkazy namluvit a odeslat. No a když pokecáme, tak si můžeme dát i nějakou tu muziku, kterou třeba vy případně vyberete. Já jsem Ota Seman, přeji příjemný večer a jedeme dál.

0: B2B.
1: Je zase čas hrábnout trošku do těch býťanských aplikací. V textové podobě přišla zpráva od Michala, píše: ahoj, čekáme ve Vogézách na zítřejší a sobotní etapy

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Tak když už jsem se pustil před chvílí do těch býťanských vzkazů z apky, tak jsem taky otevřel SMSky a co mi tady přišlo? Přišlo mi tady od Michala z Ochoze u Brna. Zpráva: dobrý večer, Kopanou moc nesleduju, objevil jsem nejlepší sport na světě a pravý fotbal, kterým je ten americký fotbal. A jelikož letos vyhrál slavný Super Bowl Seattle, tak prosím o cokoliv z první desky Soundgarden. Ta první deska Soundgarden, tak to, jestli se nepletu, byla Ultramega OK z roku 88, jo, myslím, že jo. No dobře, tak s tý si můžeme něco hned teď pustit.

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, milý zlatý.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzou na jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve kterých...

0: Ahoj, Oto, tady Filip ze Zlína.
1: Nazdar, Filipe, ze Zlína, čověče. Tak jak je ve Zlíně teď? Asi tma, ne? Už.
0: Ve Zlíně, to tma je taky, ale já si myslím, že u tebe v Praze je taky tma.
1: No, já to nepoznám, pač, já tady nemám okna, víš, tak v tom je ten rozdíl.
0: Tak to já v pokojičku teda okna mám. Tak teda musím říct, fotbal moc nesleduju, abych se přiznal.
1: Ani ten zlínský, jako, jak hrajou třeba zlínský.
0: Ne. To my jsme jako rodina nefotbalová, ale mám kamoša, byli o barák vedle, tož ten pro změnu hokej, tak to zase jako hokej se moc neorientuju, ale už tak je hokej jako než fotbal.
1: Jo. A jaký sport normálně teda? Máš nějaký sport oblíbený teda, když ne ani hokej,
0: oblíbený
1: ani fotbal?
0: Sport mám. Plavání, a to ne, že bych se díval, to zase, že plavu, to mě
1: spíš
0: baví.
1: Radši plavat, jasně, no.
0: Jo, a pak ještě autoslalom a celkově auta.
1: Jo, takhle, takže seš řidič ještě k tomu, jo.
0: Teďka pojedem, o víkendu se teďka jede závod v Rakousku, tak to pojedeme do Rakouska.
1: A ty přímo řídíš, jako jezdíš?
0: Mm-hmm, jo.
1: A to je jako rallyovej, nebo co to je za závody?
0: Ne. To jsou normálně závody buď na letištích, anebo na poligonu, že se postaví trať, že se na ten poligon dají kuželky.
1: Aha.
0: A jezdí se mezi těma kuželkama, aby to bylo bezpečné, tak se jezdí poměrně pomalu, aby mohli jezdit i mladé, jako mladé děcka, jak jsou já.
1: Jo, kolik ti je?
0: 13,
1: jo, takže jezdíš takovýmhle tom. Jasně, já jsem vlastně kdysi moderoval i ty, jako to se jezdili zase pro změnu na čas, jako jo, že se rozjížděli na letišti vždycky na ploše,
0: jo,
1: a dělají se takovýhle závody, no, jako na nějakou fakt jako rychlost, no, co nejvíc to napálit. To jo, a tohle teda jezdíte slalom a to ty si už teď jako trénuješ. A počkej, ale ve 13 a na poligonu a tak chápu, ale jezdíš s normálním autem, nebo máte nějaký upravený auto?
0: Tož je to upravené pro tu disciplínu, ale tam se může jezdit i s úplně čistě sériovým, úplně obyčejným autem, takže jestli ty jedeš do práce autem úplně obyčejným, tak to přivez na slalom, se k Praze nejbližší závod bude ve Vysokém Mýtě v září.
1: Aha.
0: A jezdíš se klidně úplně obyčejným autem.
1: Jo,
0: do 3,5 tuny teda.
1: Jasně, a takže táta ti vždycky pustí za volant takhle na tyhle akcích, jo?
0: Takhle.
1: Tak to je dobrý. Tak to je dobrý, to je fajn, no, já jsem nedávno byl zrovna na poligonu v Sosnoví a tam jsem si to taky užil docela, to jsme byli jako učitelé autoškol, jsme si byli zatrénovat,
0: jo,
1: co to dělá. Tak to je takový zábavný, to je pravda.
0: Dobré, no hele, dobré.
1: Co budeš chtít za muziku, prosím tě?
0: Tak jestli bych tě mohl poprosit o tu Blatanku.
1: A co od nich?
0: Pravda vítězí, máš tam?
1: Jasně, to víš, jo. Takže tak, pravda zvítězí. Dobře, no, ty to tam máš na Slovensko kousek, takže tam je to jako, tam ten jazyk celkem jako zvládáte všechno.
0: Jo, mám.
1: Dobře, tak pozdravuj ve Zlíně, dáme si tu Blatanku. Měj se,
0: díky,
1: čau,
0: díky.
1: Ahoj.
0: Taky čau.

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: Tak ještě probírám nějaké SMSky v tom dnešním Večeru u Repráku. Píše mi tady Petr ze Starého Hradiště u Pardubic. Ten píše: zdar o to, fotbal sleduji, ale upřímně my na to prostě nemáme. Je radost se koukat na to, jak se hraje ten skutečný fotbal. Což myslím, že můžu souhlasit. Prosím tě, zahraj mi kapelu Hammerfall, píseň Hammerfall. Díky, Petr ze Starého Hradiště u Pardubic. No tak do Starého Hradiště teď právě posílám Hammerfall.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Já jsem tady dneska nadhodil jako téma fotbalový mistrovství světa, jestli se těšíte na to finále, jestli se budete dívat na finále. Docela mě překvapilo, že řada z vás v podstatě ten fotbal tak úplně vážně nebere, spíš jste hokejovější, nicméně i těch fotbalových fanoušků se tady ozvalo celkem dost. Jeden z nich, Míra, který mi napsal, tak ten se tedy na to finále prý těší, ale zároveň k tomu napsal, že vystoupení našich bylo naprosto mizerný. A byl to takový propadák. Tak to jsme konec konců všichni viděli. To není nic novýho. Vystoupení našich asi nemá cenu moc komentovat. Já se přiznám, že za sebe se na to nedělní finále docela těším. A jak říkám, těším se i na ten zápas Francie s Anglií, protože si myslím, že ten může být toto třetí místo taky docela zajímavý. Tolik tedy k fotbalu. Nakonec jsme se dostali do různých dalších témat a uliček, což je dobře. Věřím, že i při tom příštím večeru u Repráku bude o čem mluvit a samozřejmě bude taky co hrát. Teď, co se týče tedy toho Míry, který mi napsal, tak ten by si přál Metallicu The Unforgiven. Takže tu já pouštím právě teď a vlastně už na další přání, když na to koukám, už nebude čas, protože potom dostane prostor dnešní půlnoční album. Tak se

No tady den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Beat.

0: Uši Rádia Beat. Uši Rádia Beat. A Petr Koral.
1: Příjemný večer na startu dalších uší vám přeje Petr Koral a samozřejmě totéž přeju i mému dnešnímu hostu, kterým je Dušan Lébl, kytarista a zpěvák skupin Apple Juice a Plexisovianka. Ahoj, Dušane.
2: Dobrý teplý večer, děkuji za pozvání.
1: Tak půjdeme rovnou na první pecku a tady to je takový, tu poznáš samozřejmě okamžitě, to je jasný, ale já jsem zvědav, co to s tebou vlastně v tuhle chvíli, jakoby ta skladba bude dělat, jo? Uděláme pokus?
2: Tak dělej pokus, dělej.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat, jejíž hostem dnes je Dušan Leb a má slovo. Jsem velmi zvědav. Co to s tebou dělalo?
2: Tak to byly Plexis, písnička V sobotu podcenil jsem svůj drink a tady ta kapela nám to ukradla. Ale tu kapelu mám jinak rád a poslouchal jsem ji ještě dřív, než jsem se stal profesně pankáčem.
1: Tak řekni i ostatním jméno té kapely.
2: Remons.
1: Aby tě nepodceňovali, ale to je jasný.
2: Děkuju.
1: Baví tě i po letech tahle pecka?
2: Ježišmaraj, jsem říkal, teď hnedka jsem říkal, že je to boží. Je to krásný, je to prostě paráda, mi se líbí zpěv, prostě je to krása.
1: Tak tam asi není co dodat. Tak půjdeme ještě jednou do historie, ale tentokrát si nedáme nic studiového a oficiálně vydaného, ale pustím ti takovej prastarej vlastně pirátský záznam. Nech se překvapit.
3: Oh. Robert Archlop tancuje šíleně! Kousla ho tarantula!

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: To byla píseň Nafta nad zlato, svým textem opět velmi aktuální. Prostě co čert nechce, tak to, co se zpívá v roce 82, je zase, jak říkám, aktuální. A co tomu říká Dušan Lébe?
2: To byla písnička, která pak změnila text.
1: Ano, je to tak, samozřejmě.
2: To byl pražský výběr a já se tady rozplývám, jak jim to krásně hrálo tenkrát. A ty jsi říkal, že to byl demáč, nebo to byl koncert.
1: To byl koncert z Krnova.
2: Tak až někdo bude říkat, že Čok neumí na basu, tak ať si to poslechne, jak hrál v 82. na basu a vůbec, jak jim to hrál. No, to, tak je nádhera, boží. Díky za puštění. A díky za to, že jsi to pustil, to jsem taky poznal.
1: No, já. Tak teď si dáme úplnou novinku pro změnu, jako žádná vykopávka. Teda bude to hodně stará kapela, ale její nová nahrávka. Víc nebudu říkat.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes Dušan Leb, spojený s kapou Apple Juice a samozřejmě taky s Praxis, respektive Praxisoviankou, ale on je tady jako dneska především hodnotitel nebo komentátor toho, co pouštím. Nože komentuj.
2: Au, netahy mě za uši. Já jsem tady, nejdřív jsem si myslel, že je to zpomalený Michael Jackson. A pak jsem teda poznal podle hlasu, i když mi to dalo práci, protože, jak tady někdo správně podotknul, že dneska je všechno se dá tak dokonale, že už pak nejsou poznat pořádně ty kapely, ale tady to byly asi Rolling Stones. No.
1: Samozřejmě.
2: No, ale jako, já jsem teda slyšel, ty jsi říkal, že to bylo úplně nový.
1: Ano, vyšlo já to minulý pátek.
2: Minulý pátek, tak já jsem slyšel něco, co vyšlo asi pravděpodobně před dvěma rokama. Mm-hmm. Já jsem to tak nějak slyšel
1: to
2: před rokem. Poslouchal jsem to, možná jste to dávali vy někde v restauraci, dali mi to navíc a to, mi se to líbilo a já nebudu říkat, proč se mi to líbilo z úcty k bývalému Beníkovi, tak.
1: A obecně ty a Rolling Stones, jaký je tam vztah?
2: Já mám rád pár písniček, ale že bych z nich byl úplně nadšený, to nejsem.
1: Málo punku?
2: Málo, to by, jako, já to nemám tak, jako,
1: ne,
2: já
1: nejsem, jako,
2: ale prostě některý, hele, ještě jsem možná k tím nedospěl, jak jsem říkal, že se chutí, mění chutě,

0: odstavuješ některé jídla a přistavuješ jiné jídla a odstavuješ nějaký piva, přistavuješ nový piva časem, tak třeba k ním rozhraju, ale jako mají super některé písničky, ale není to tak, že bych byl z něj úplně podělaný. A pamatuju se, když tenkrát byl na Strahově, tak jsem dokonce, třeba to mě zabijou lidi, já jsem z toho odešel.
1: Tak, na to máš právo. Hele, 100 lidí, 100 chutí a 100 názorů a také 100 druhů prostě různé hudby, tak pojďme zase někam jinam. Budeme hodně pestrý, ale to já jsem vždycky, nebo snažím se být. Tak si dáme kapku hardcore.
0: Tak dobře.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Hostem dnešních uší připomínám je kytarista a zpěvák Dušan Leb. On je od toho, aby vynášel ty hodnotící soudy, když to řeknu znešeně, tak jak bude ten soud znít teď.
2: To jsou nějaký hovada, člověče, co mi to pouštíš, ty se nedá poslouchat tohleto. Ten text je docela dobrý, ale můžeš mi napovědět.
1: No, co ti na to mám říct? Netušíš, co to bylo?
2: Vůbec ne, to je hovadina.
1: Až tak?
2: No.
1: Dobře, tak teď si možná naštval svého kytaristu s Apple Juice.
2: Já, to byl Apple Juice, jo?
1: Nebyl to Apple Juice.
2: Jo, ne.
1: Ale to byla jiná kapela, kde on taky hraje.
2: Jo, jaká?
1: Status Presence.
2: No, ale tady to byly Apple Juice.
1: Ne.
2: Ne.
1: Ne.
2: Ne. Tak já v tom případě to neznám.
1: Dobře.
2: Aha. To byly Status Presence.
1: Aha.
2: Nebyly.
1: Ne?
2: Ne.
1: Tak dobře.
2: To si poplet.
1: Aha, to výborně.
2: Tak to je taky dobrý, to. Proto jsi říkal hardcore, ale tohle to, to si řekneme potom, aha. Další špust.
1: No vidá, kouzlo živého vysílání,
2: jo.
1: Tak chtěl jsem tě pustit Status Presence a poplet jsem to pěkně.
2: No, to nevadí,
1: výborně.
2: To potom.
1: A proto on se tady škrabí celou skladbu a ptá se, jestli to má poznávat. Aha.
2: Já myslel, že to víš.
1: Ne, v kouzlo nechtěného.
2: Tak to je taky super.
1: Tak dobře, no.
2: A ona ani nerudne, já se na to vyseru tady a jdu otáč.
1: Tak Status Presence. Status Presence příště, dobře. Ale jinak to byla vlastně teda ta věc z vašeho nového počinu,
2: víc? Na to, co jsi se chtěl zeptat, jako, proč jsme asi pravděpodobně, no, to se jmenoval Hošek.
1: No, takže?
2: Takže, dobrý den, kozy ven, jedeme dál, tutu.
1: Dobrá, tak, ale když jsme u toho, tak neutíkejme od tématu. Co vy?
2: Už to tam je.
3: Tak já vám vyjedu. Povídej, jestli si...
2: No,
1: ne, tak dobře. Já jsem jenom chtěl navázat na to, o čem se bavili. Z čeho jsme si to vlastně pouštěli, protože to je nová nahrávka Apple Juice.
2: Já.
1: O co jde?
2: Šlapač vody. Je to teda hodně podobný Status Present, to je pravda, už kvůli tomu, že tam...
1: Nedělej si ze mě tu legraci.
2: Ne, je, tak jako přinejmenším tím, že tam přesně hraje jeden bývalý náš člen a on tak přeskakuje. U nás hrál na basu, a na kytaru, Indra Číp. Nicméně tady vlastně byl použitý poslední text, co jsme ještě hráli poslední jakoby léto s Petrem Hoškem. Ještě jsme se snažili něco vyplodit. A tady to mi zůstalo v kompu, jakoby písnička a zároveň i ten text. A mi to bylo líto a zároveň jsem úplně tak plný básník. Ty vole, básník. A tak jsem to sebral a vzali jsme to a dali jsme to do písničky, kterou složil náš bubeník Vitas.
1: Mhm. Tak jo, tak skočíme teď snad někam do ciziny. Doufám, že tam bude už to správný, co tam být má.
2: Tak jo.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat jsou dnes v rukou Dušana Lébla. On tady vlastně je povinen a zároveň oprávněn hodnotit to, co slyší, tak jak bude to hodnocení znít teď?
2: Ty bezvadný, zase tady prostě boží, je to jedna kapela za druhou boží. Tady to byli Idol Talent, byli talent z Kanady. Na ty mě upozornil kamarád Jarmut, který kdysi hrával s kapelou Krucipisk. Já jsem, protože on je skvělý kytarista, tak jsem se pátal, co on poslouchá. A on tenkrát mi poslal asi tři kapely a mezi nima byl tam nějaký bluesrockový kytarista, někdo, a mezi nima byli talent, ale oni už hrajou od roku asi 2003, měli nějaký první album.
1: Ale talentovaný zůstali.
2: A talentovaný zůstali, je to boží. Chvilku mi sral zpěv, jak je ukvičený, a pak jsem si zvyknul, je to super kapela, je to super kytarista, který to asi pravděpodobně skládá. Je to výborný, děkuju za to, že jsi to pustil.
1: Tak zkusíme zase nějakou tuzemskou scénu.
2: Tak jupí.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: To je taková náhoda, že těsně před vysíláním jsme se s Dušanem Leblem, který je hostem dnešních uší, bavili mimo jiné o Chvastu a tady se o něm taky zpívalo.
2: To je divný v rock'n'rollu.
1: Tak co ty na to?
2: Tady to je nějaká kapela pravděpodobně podle toho, jak spí, tak měli hrát Plexis druhou desku, si myslím Whitecler, protože je tam frázování úplně stejný. Je tam hraní si na Petra hodně, ale je poznat, že budou nějaký ze severní Moravy, asi já typuju, že to je degradace. Prostě,
1: je to tak?
2: Takže dokonce jejich zpěvák tak strašně mě přemluvil, ale se dočkal, že dneska hraje a zpívá teda Plexisoviance, Rudy.
1: Tak, no a jak jste na tom vůbec s Plexisoviankou? Třeba jak vypadá letošní léto nebo letošní rok?
2: S Plexisoviankou jsme na tom, že jsme řekli, že budeme hrát maximálně 10 koncertů do roka, protože hlavně Martin Švec je vytížený hodně z kapelu Kokot Minute.
1: Jasný.
2: A nestíhá, nicméně úplně, když nebude stíhat, tak máme záskok, ale těch 10 koncertů vlastně asi odehrajeme, protože teďka na srpen jich je asi 7 a máme to na Facebooku, se můžou lidi podívat, kdy hrajeme. A to obsazení je vlastně to předposlední, co jsme hráli s Petrem, to znamená hlavně Martin Švec, já a Eda Frélich na basu, protože Petr už nehrál leta kvůli tý bouračce a kvůli hlavě. A teda Rudy z Degradace zpívá, no.
1: A jak jste vůbec vybírali repertoár? Mapuje to celou existenci Plexis?
2: Ale my jsme to moc nevybírali, my jsme to udělali v podstatě, že jsme vzali to, co jsme hráli naposledy a moc, jestli jsme jakoby oprášili nějaký písničky, tak ty, co jsme hráli, tak nějak s Petrem průběžně, takže jako jsme vlastně my jsme opravdu to, co jsme hráli na těch posledních koncertech v tom roce 2020, já nevím, kdy to bylo, 21, plus teda jako pár písniček, že jsme oprášili, ale to byly stejně, které jsme dřív hrávali, já nevím, Holocaust nebo něco takového, to bylo vlastně třetí desky. Takže jakože bychom udělali úplně některý, který jsme nehráli, to jsme neudělali.
1: Jo.
2: Že bychom třeba udělali zrovna z toho Whitecler, my jsme z toho nehráli nikdy nic.
1: Já
2: ale Degradace, jo, ta hraje skoro každou písničku, která je dost podobná tý.
1: Já právě
2: budu mít rádi kluci, jakože takhle.
1: Mně napadalo, jestli Petr nebo Rudy, že jo, jestli nepřišel s tím třeba, že má rád nějakou písničku.
2: Tu druhou desku, no, třeba jako
1: Plexis, to Lejko, jako,
2: no, tak přišel. Ale
1: byl přehlasován.
2: Dobře.
1: Tak pojďme zase někam takzvaně za humna.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi stále kytarista a zpěvák Dušan Lébl, tedy člen skupiny Apple Juice a také Plexisovianky. A já se ptám opět, zda oslovilo nebo ne a případně proč.
2: Oslovilo, byli to Foo Fighters. Já hnedka, když to pustil, tak jsem zase rád, že mi pouštíš takovýhle jednoduchý věci, protože a zároveň jako mě blízký, protože já jsem hnedka říkal, že Foo Fighters, tam je hlavní člen teda jako skladatel Dave Grohl, bubeník kapely, kde jsem proslavil hlavně v Nirváně, a já jsem si vzpomněl, že jsem čet knížku a málo čtu knížky o muzikantách a tak, protože jsou hodně podobný, ale tady to je taková sladká, hezká, nevím, jestli si tam vymýšlí nebo ne, ale on třeba první desku Foo Fighters napsal, celou složil, celou nahrál, veškerý nástroje, jak jsem říkal, a vlastně bez producenta, vydal to tenkrát prý na 100 kazetách, jako, a tak vznikly Foo Fighters a vznikla takováhle boží kapela.
1: Víš, jakou cenu ty kazety dneska musí mít?
2: No, to si nedovedu představit, a jestli je náhodou třeba ještě nepřidělali, jako, že jich asi nebylo jenom 100. Ale jestli to bylo těch 100, tak to musí mít cenu velikou. No, třeba něco jako naše první tričko, to je blbost, no.
1: No prostě, jak ty sběratelé chtějí ten first press, že jo, tak ten first press tý kazety Foo Fighters z těch 100 kousků, to teda jako, to mít doma, tak možná nemusíš to vypracovat.
2: Asi bys něco vydělal, no.
1: Tak dobře, tak zase na chvilku na domácí scénu, ale teda status presence to nebudu.
2: Ne.

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: Tak musím říct, že tímhle jsem Dušana Lébla, hosta dnešních uší, opět nenachytal. To poznal poměrně brzo. Podle čeho a co to tady bylo?
2: Poměrně brzo jsem to poznal podle, já nevím, stylu zpěvu, možná kytary, ale, jak jsem říkal, podle bicí. To bylo zajímavé, že prostě já poznám Máru Macháčka, ten má specifický, prostě hraje tak, jak hraje, a on s náma hrál asi 3-4 roky i v Jabkočusu, současně hrál Kurtizány. A já nevím, na téhle desce zpíval teda i Daniel Kurz,
1: ano,
2: ale
1: přesně,
2: já tam slyším Varťáka a hlavně slyším ten styl a hlavně pořád slyším, že pořád mají rádi Helmet, pořád mají rádi to, co se hrálo v 90.
1: A... No však taky tahle skladba se asi nikoliv náhodou jmenovala Helmut.
2: A no tak vidíš, no, takže je to tam. No. A já mám s nima, a když mi bylo 15-16, tak jsem chodil k Jakubovi Horákovi do sklepa a oni tam začínali. A tenkrát jsme si dělali srandu, oni chodili v takových rukavičkách jako krajkovaných a bylo to gothic rock.
1: No jasně, oni byli původně gotičtí.
2: No, no, ale já ani nevím, jako já už se nepamatuju, co přesně hráli, ale mě byly směšný ty rukavičky. No,
1: ne, Kurtizány z 25. Avenue úplně na začátku, ještě před první deskou, byl vlastně čistý gotický rock.
2: No, tak nevím, jaký to bylo, možná to bylo taky dobrý,
1: v každém případě
2: pak jejich první, druhá deska byly super. Takže Kurtizány.
1: Tak teď co trošku takového, no asi heavy metalu, i když možná
2: no, to
1: v tomto
2: víš,
1: případě
2: jo,
1: ne úplně typického.
2: Tak pusť mi netypické heavy metalu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat, s nimi dnes Dušan Lébe. Tak co ty na tohle?
2: Já jsem poznal zpěváka, Robíka, Halfordíka a pravděpodobně, jestli nespíval v jiný kapele, tak to byly Judas Priest.
1: Správně, byly to Judas Priest, ale já jsem záměrně vybral trošku netypickou věc, nebo z netypické desky, protože to bylo z alba Turbo česky, kde oni strašně tenkrát ujíti na kytarových syntezátorech.
2: A
1: takový tý módní technice, takže ono to jako nebyl úplně čistý heavy metal a ty fanoušci tenkrát šíleně řvali jako nevoují. Tak. Ale po letech jim odpustili, co ty na to líbilo, nelíbilo?
2: Že to líbilo, tak jako byl to takový, jako já jsem si nejdřív myslel, že to nějaký, ty jsi říkal heavy metal, a jsem myslel, že to je vyložen nějaký hard rock, i když, jak je tady to starý, si říkal?
1: 86, 40 let.
2: 86, takže to bylo ještě
1: před
2: tím Painkillerem, no, ale oni měli třeba jako ty kytary jako vždycky jako takový, to nebylo jenom jako, že kytarový syntetizátory, ale oni na to měli ještě jakoby, že to nebyl vyložen jenom drive, že na to měli nějaký ten chorus a na tom si jedou pořád. Ale mě nejvíc nadchli tím Painkiller tenkrát tou deskou, kdy se to ještě nahrávalo poctivě, nesrovnávalo a vím to přitom šlape jako kráva, oni jsou muzikanti jako kráva, on je zpěvák jako kráva. Je to dobrý jako kráva, vole.
1: Tak jo, tak teď jde poslední věc určená k tomu, aby si zhodnotil. Jdeme na ní.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Dostali jsme se do finále dnešních uší, jejichž hostem byl kytarista a zpěvák Dušan Lebel z Apple Juice. A co si říkal téhle věci takovému českému melodickému punku?
2: Jo, to byl hezký, docela melodický český punk, kde zajímavou vsuvkou, když jsem si myslel, že je to hudba Praha, ale pak jsem zjistil, že vůbec nevím, co to je, takže dám se podat.
1: Nevím, jestli ti nápověda pomůže, ale v téhle kapele také chvíli působil, i když na téhle nahrávce nehrál, tvůj spoluhráč z Plexis a Plexisovianky Eda Frelich. Byla to severočeská kapela.
2: Aha, tak to byla ta Zina a Stereofonika.
1: Jo.
2: Ale já myslel, že zpívali anglicky, nespívali?
1: Zpívali anglicky a rusky. Teda a rusky. Česky a rusky. Tak.
2: Česky a rusky.
1: Anglicky nespívali.
2: Nespívali. Aha, tak
1: Zina rusky. A Stereofonik Punk.
2: A jak je to starý tohle?
1: 2003.
2: 2003. To znamená, že jo, když v Plzáně si matematicky, to je 23 let.
1: Jo.
2: A no, tak to je hezký. To je na to, že jako to hezky zahraný. Edo, ty jsi prostě hrál hezky na tu basu. Teďka mi řekne, že tam nebyl, viď?
1: Tady zrovna nebyl.
2: Yes. No, tak to hrála hezky ta basa.
1: Tak jo, jsme na konci a měli bychom si pustit něco ještě od Apple Juice. Jedna věc už byla, neplánovaně. Děkujem, ale teď si dáme plánovaně. Asi tu titulku, co?
2: Šlapač vody.
1: Tak jo.
2: Já děkuju za pozvání a mějte se hezky, hoši. Oni jsou tady čiš tady dva, vy to nevidíte, ale já to vidím. Je tady ještě odťas.
1: To byl Dušan Lebel, já děkuju za návštěvu.
2: Já taky, Peťo, odťas, mějte se hezky, naschválou.
1: Loučí se Petr Korál a tady Apple Juice a Šlapač vody.

0: odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Je tady opět úterý, to je takový pravidelný den, stejně jako ty ostatní, v každém případě teď konkrétně právě to úterý 3 minuty po 20. hodině od mikrofonu Rádia Beat. Vás zdraví Dan Kohout, no a je samozřejmě roková zpovědnice. Mám tady dva hosty, o kterých víte z těch upoutávek, co šli v rádiu. Někteří možná vám to uniklo, tak nebudu ještě prozrazovat, ještě vás budu napínat. V každém případě to pro mě bude velice zajímavý rozhovor, nebo jak říká Rozálie, dialog, protože tady mám takový strašně zajímavý lidi, který jsem vždycky měl v merku, vždycky jsem je měl rád, teď nepochlebuju, protože mě vždycky fascinovaly jejich písničky, co písničky, ta jejich muzika, tak bych to asi pojmenoval nebo charakterizoval. V každém případě vás můžu upozornit, že dnešní večer bude takový něžný. Možná bude i něžná noc.

najednou ticho je, to nechtěj, neměj, ani neslýchej. Dům stojí v pustinách, tak vypusť psa a chvíli nedýchej. Rytíř jenže hledal svatý grál, už unavil se moc. U dveří stojím, moje lásko, a se mnou něžná noc. Za oknem zůstal stín, to neměl, nesměl.

zahrdě čekám.

0: Vlková spovědnice.
1: Přátelé, je to tak 5-6 možná let, kdy moje dcery mi vždycky říkaly: tati, pořiď si ten Facebook. Já jsem říkal, co to je ten Facebook? No to je, tam můžeš všecko dávat, muziku, můžeš tam říkat svoje názory a tak dále a všecko na sebe prozradit. Já jsem říkal, tak jo, já jsem za bolševika, tyjo, nesnášel jsem, když jeden udává druhýho a teď dobrovolně udám všechno o sobě. No pak jsem na Facebook svůj názor trošku přehodnotil a proč o něm mluvím? Používám ho samozřejmě, čumím do toho, jak blbej, ale on Facebook přináší i pozitivní věci, třeba, že představte si, a to vy asi moc dobře víte, že se přes něj můžete seznámit. To je potom pecka, tyjo. S nějakým člověkem, nebo s nějakým chlapem, nebo s nějakou dámou, o který vůbec nic nevíte, možná jste o sobě někdy vzájemně slyšeli, jste úplně z jiného prostředí, úplně možná jiný mentality, když to tady neplatí. Proč o tom mluvím? Protože vám představuju Blanku Šrumovou, nazdar Blaním.
2: Ahoj, tak konečně.
1: Konečně, já strašně kecám. No. A Honza Sahara Hedl, nazdar.
3: Ahoj.
1: Čau. Honza Sahara Hedl, velice specifický člověk, znám ho přes 35 let, jak jsme se o tom bavili, že jo?
3: Ano.
1: Ještě z dávných dob, ještě, no to už by bylo po bolševikovi. No.
3: Prostě z dávna.
1: No a tihle dva půvabní lidi se seznámili, představte si, přes Facebook. Honzo, do tebe bych to neřekl, že někdy budeš mít Facebook.
2: Kde jsme se jako měli seznámit?
3: No, já jsem měl k
1: Facebooku... Tanečník třeba. No.
3: Já jsem měl k Facebooku podobný postoj, asi jako si popisoval ty ten svůj. Jsem si říkal, to je pro mladý, to je nějaký social skupiny. No, a to jsem ještě netušil teda, že se na tom dají vydělat prachy, co by kanadský lékař, který uvázl v Jemenu a tak dále, to mě nenapadlo. Kdyby mě to napadlo, tak to mohlo být ještě jako daleko zajímavější.
1: A jak mu pomohl Facebook z Jemenu?
3: No, Facebook mi pomohl, no jak říkám.
1: Na tomu lékařovi jako.
3: No, kanadským lékařům.
2: Tak jako kam se to sleduješ, nějaký jemenský
3: kanadský lékař nebo americký veterán, když se na Facebooku svěří nějaký starší vdově a buď je ráda, že tě to nepotkalo, no tak najednou má dobrý život, viď? Holka zaplatí za balíček, který bude mít obrovskou hodnotu, celní poplatky za nějakých, já nevím, 5000 dolarů a jsou všichni šťastní.
1: Zkrátka přes Facebook se dá dělat
3: všechno. Já jsem teda říkám, nejsem tato povaha, že se bojím, že by mě zavřeli, jinak nevím, co bych možná taky dobrý, ale...
1: Prostě
3: zkrátka a dobře, když jsem se ocitl v situaci, že jsem se najednou jako s celkem pohodlné velky a z takového normálního života odstěhoval do motelu na nějaký čas a pak do nějakého podnájemní garsonky, tak mě moje přítelkyně, která mě v té době docela držela, tak nějak jako...
1: Nad vodou?
3: Nad vodou, no aspoň v oči, jako v rovině jiných očí, ne, zapíchnutý do chodníku. Tak mě přiměla, abych si pořídil Facebook. A jsem řekl, no tak jo, tak dobře, abych ji vyhověl. No a bác ho, tak jsem tam najednou začal se potkávat s nějakýma lidma a z ničeho nic jsem narazil tady na Blanku. No a pak už to šlo velmi rychle.
2: Ne? A to mluvíš o jakém roce? To je nějak už 2014.
3: To mluvím o roce
2: 2019.
1: Klidně si zvedni ten mikrofon.
2: Já si to zvednu, no.
3: Ale mluvím o roce 2013.
2: Ne, 14.
3: No 14 už byla ruka v rukávě.
2: Ne, to bylo v roce 2014.
3: Tak to celý proběhlo do dubna 2014.
2: Tak jo. No a tak to bylo, jo? Takže Dane, jestli chceš ještě k tomu něco dalšího?
1: Nebo... Ne, jako právě, já jsem chtěl navázat tímhle, že ten Facebook má, nechci ho tady opakovat, ten název tady toho serveru, ale má takový určitý kouzlo v té věci, konkrétně teď myslím na vás, že se setkali dva lidi z úplně jiného světa. protože ty jsi začínala v dětském sboru Československého rozhlasu, pak si postupovala přes kapelu Balet, vzpomínám na ty časy, no, když tak mě oprav, jestli ano, což byl takový poprok, nebo spíš popík, by se dalo říct.
2: No, mě to, no. Pozor, to bylo jediné, co mě zajímalo v té době.
1: Jo,
2: popík. No jistě, no, já jsem byla vyloženě popík, jako já jsem chtěla

0: No to se nějak...
1: Dobrý, no a o co jde? No tak...
0: No prostě, a tak, Blanka, počkej, Honzo, no a Honza.
2: No.
0: Undergroundák, taky se k tomu ještě dostaneme, máme na to spoustu času do té historie, pokud bude jen chtít, jo, aby mě tady nevynadal, nebo jak mě hrozil, že opustí studio, když se nadsede. V každém případě potom takový novoromantismus, New Punk s Martinem Němcem, takový to období, potom Precedens a tak dále, taky toho bylo mnoho, spousta spoluprací, třeba s Michalem Pavlíčkem a s dalšími, jak jsem říkal, Precedens a teď spolu Něžná noc. A to chci se zeptat, jestli to není příliš na vás intimní otázka, jo?
2: Co?
0: No, jak jste si, když jste se poprvé viděli, jak si vnímala tady toho věčně takovýho nasraného morouse, jako je Sára.
3: Ale já nebyl
2: on nebyl vůbec morous.
3: Nebyl rozvera.
2: Ale tak nezapomeň, že jsme oba z Prahy, jo? To je jako za prvé, jo? Protože v Praze se znají všichni, že jo? Jo?
0: To, je, to se jako,
2: to není takový
0: tam
2: problém, jo? Takže i když jsme se třeba do té doby nepotkali nějak osobně.
3: Ale potkali.
2: A no, on tvrdí, že jo, já si to nepamatuju, nesmysl, jo. Ale jsme z Prahy prostě, no tak jako už jsem věděla, že existuje, že jo, nějaký jako Sahara Hedl, že jo, a že jsem věděla, co asi jako z něj vylezlo za ty léta, že jo, a že to je docela dobrý, že jo.
0: Takže jsi byla vlastně připravená,
2: no,
0: jakoby.
2: No, tak to už je člověk taky připravený.
3: Potkal jsem tě na Kavkách ještě s Neboštíkem Petrem Hejdukem, když jste tam byli s baletem a já tam byl asi teda s Pospíšelem, nebo nevím.
2: No to asi jo, teda.
3: No.
0: Počkej, ty jsi si všimnul v té době?
3: Ale jistě.
0: Jo.
3: Já mám široký záběr.
2: A já jsem chodila v té době na koncerty Luboše Pospíšil. No. Já jsem tam na to chodila, ale to tam hrál ještě Pavel Skala. A Bohouš Zatloukal tam
0: Zdravíme
2: hrál.
0: Do nebe.
2: No,
3: ten tam hrál potom taky. No, ty jsi tam zažila Pavla, potom. Já jsem tam byl potom.
2: No a když už ty jsi tam byl potom, to jsem vůbec netušila, jo.
3: No, to bylo to období, kdy tam měli nejlepšího klávesáka, člověče.
2: No.
3: Všichni to vědí. A deska jsem v tom Lubošova,
2: ta je pěkná,
3: je toho dokladem.
2: No,
3: ale o to nejde, takže první setkání nic, to jsme akorát s Hejdukem o sanitkách se bavili. Pak jsem tě potkal někde v Lazarský a to už bylo nějak po revoluci.
0: On tě sledoval?
2: Já nevím, no.
3: A to nebyl stalking, prostě jdu po Praze a potkám nějakou buktu.
2: A to je zajímavý teda, že byl mezi tím několikrát ženat, že? A když mě tak sledoval teda, jo. Takže že si pořád jako hledal nějaký jiný ženský, to já nechápu teda v tom případě.
3: Já, že jsem ženat, to někomu nic není.
0: Sahara trénoval na manželství s tebou, normálně.
2: To asi jo.
3: Já jsem ženatý, ty jsi byla vdaná, na mě koukej.
2: Já taky, no. Protože já jsem tě ale nesledovala, že jo. Jako.
3: A to jsme svýho času bydleli v Libni
2: jako
3: kousek
2: vůbec teda jsem tě nesledovala nějak.
3: Oni bydleli tam dole, tam s chátrou, já jsem bydlel tam nahoře u Bulovky, tam už je to hezký.
2: No tak v té Libně to je jedno, jestli je dole
3: ne,
2: nebo
3: ne,
2: nahoře.
3: Ne, to je velký rozdíl.
0: Tak to zabereme, když tak postějc. Hele, nevím, kdo o tom chce promluvit z vás dvou, klidně oba dohromady. Nejnovější deska kapely Něžná noc a písnička, kterou vybrala Blanka, tak co o tom chcete říct, nebo to mám rovnou pustit a
2: no
0: potom...
2: Já,
3: když nevím, o čem...
2: No
0: ty jsi byl čůrat.
2: Mm-hmm.
0: No.
2: A ticho, tak. Hele.
3: Já jsem byl čůrat, jako obvykle.
2: No, takže to jsme vyrobili takovou desku, která se jmenuje Hrajem si hrajem. A tohle bude písnička Hrajem si až moc, ale já koukám, že ji tady vůbec na rádiu být nemáte, což mě mrzí, takže proto se tady asi nehraje, že jo, to je jasný, no. Takže ji sem zkusíme nějak dodat.
0: Co to nejde. Rozhodně udělejte.
3: A to bude asi problematický pustit, ne, když
0: ji
3: tady...
2: Ne, my jsme ji.
0: Já jsem kouzelník, hele, no, dívej, já sleduju, jo, a počkej, a teď se třeba strapním, ale zkusím to,

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Jan Sahara Hedl a Blanka Šrumová, tedy Něžná noc. Něžná noc, název kapely, ale to všichni samozřejmě víte. My si teď budeme hrát další píseň z jejich posledního alba, který se jmenuje Hrajem si. Říkám to dobře, nebo mě opravte?
2: Hrajem se jmenuje.
1: Hrajem si, hrajem. Aha, ne hrajem si, ale hrajem si, hrajem. Sorry. Tak,
3: chtěl jsem...
2: To chápeš, jo, to je ten for. Prostě.
1: Jo, no jo, no
3: určitě. Literární. Nebo co?
1: Důležitý, že to funguje.
3: To nevím.
1: Chci se zeptat, no, to se uvidí. Hele, kdo je autorem pecek na těch vašich deskách nebo ve vaší kapele? Asi Honza, že jo? Nebo se Blanka taky podílí?
2: Ale tak se podívej na obal. Podívej se na obal.
1: No, no tak to, když tak mi to...
2: Který nemáš, no.
1: Tak no právě, no.
3: No já to zahrnu. No samozřejmě, že já. Ale fakt je ten, že Blanka tam má nezastupitelný. Já nejsem jako nějaký tady prostě nacistický šéf, jako já to píšu a nazdar, dokonce i náš tehdejší kytarista tam má pecku a Blanka tam má svoje písně, které prostě jsou její a já jsem se rád tam připojil.
2: Že jo, kolikrát, protože zase on kolikrát už je línej, že jo, něco dělá, tak se ty moje písničky jako hodějí, že jo, aby tam jako do počtu jako se tam nějak tak jako
3: jasně, no,
2: dali taky, jako jo, Takhle se tam dostanou.
3: Ještě musí čehlit, vařit.
2: No přesně tak.
1: A vařit, no to je důležitý.
3: No, takže já jsem rád, že se zapojí i do tohle. No a tahle deska byla specifická v tom, když už se o ní teda bavíme. Točili jsme jako standardně, já už leta letoucí točím s Petrem Kocfeldou, což je doajen, že jo, tady největší hvězda za poslední dekády českých zvukařů, nebo aspoň těch zlatých
1: časů. No Kocfelda točil desky už za bolševika přece. Už tehdy byl velice proslulý.
2: Ten jich natočil,
3: ježiš. Kdyby se on natočil Kuře v hodinkách na 4 stopy, jo, to jsou majsterštyky prostě. Samozřejmě takový ty goty, že jo, dělal tam šéfa zvuku 10 let u Karla.
2: Třeba jsme s ním dělali první 4 alba Tichý dohody, že jo, s Petrem Kocfeldou.
3: Já jsem s ním dělal samozřejmě i s Precedencem.
2: No.
3: Prostě Péťa je úžasnej. Ale tuhle desku, když jsme točili, tak já jsem si řekl tentokrát, že to pojmu, jako to dělají takový ty Kýsové, Richardsové, že prostě půjdu do studia a uvidím, co mě napadne a tak nějak, jo, a tohleto. A on jako na tohle Petr moc není samozřejmě a dokáže být velice nedůtklivý. Ale myslím, že jsme to skoulili dobře, no, takže já jsem kolikrát jel ze studia domů a říkal jsem si, no tak teďka musím napsat tohle, vymyslet tamhle to, abych zítra teda měl vůbec s ním co jako seriózně dělat. Ale byla to
2: takže
3: pohoda.
2: Já teda, no pohoda jak pro koho, teda pro mě to byly šílený nervy, teda musím říct. Já třeba na tohle to nejsem úplně jako, prostě, že, no, že když nevím, co se bude druhý den točit, tak nejsem úplně jako happy. Teda.
1: Věděla jsi, že je tím proslulej.
2: Ale on, jo, jako je, asi ten tlak mu dělá, že jo, ten tlak mu dělá dobře a něco ze sebe vycucá, já nevím, odkaď teda, jestli z paty, nebo už prostě odkud.
3: Ale... Trošku, Péťa, ale nakonec byl happy a no a ne.
1: Tomu se říká, znal, to, že vždycky vycucá Honza něco, tomu se říká talent a on ho rozhodně má teda.
2: Rozhodně.
1: Stejně jako ty. A pozor,
2: rozhodně.
1: Tam jde o to, že co jsem o něm slyšel, třeba od Martina Němce, tím ho nechci teď bonzovat, jo, Martě, ale pozdě chodil na zkoušky, ale když se zrovna ožralej chodil na zkoušky.
2: A co ještě ten Martin říká?
1: No takovýhle věci dělá.
2: No,
3: to jsou mantry. Tohle vám všechno bude vyprávět Němec nebo Baziková. Jsou to mantry ze začátku 80. let.
1: No, dítě?
2: Jinak... Ne, to, ale to tak jako probíhá, já přijdu na natáčení zpěvaček a tam Bára řekne, ahoj, tak co dělá ten vožrala?
3: Ten... A, je blbá, no, a tak dále, že jo, takže jako... Fuk.
2: Ne, počkej, co dělá ten alkoholik, řekla. Jako...
3: No, nakonec to dopadlo tak, že Němec měl mindráky, když na zkoušku, nebo na zkoušku přišel o minutu později, poněvadž ze mě se časem stal po vzoru Karla Gotta fanatik do chvilnosti. A to jsem dodnes.
1: Je to pravda, Blanko?
3: Jo.
2: Je, a je to hrozný.
3: Jsi to viděl dneska, ne? Musím kolik říct, jsem tady byl.
2: Že tyhle vlastnosti jsou kolikrát nepřežití. A ještě když jedeme autem, já to spíš jako říkám, ne, že bych nějak jako chtěla nasazovat, jo, na nějaké věci, ale ale když třeba jedem autem, jo, tak to je dopravní policista, jako opravdu, jo, jako. A to zažívám v podstatě pokaždý, když někam jedem, jako sedí vedle mě dopravní policista, umíte si to představit? Tak.
3: Na poliáči.
2: Něco strašného.
1: Já prožívám něco podobného s ženou.
2: Tím, mluví i tím jazykem, jako no tak teď si jela v levém pruhu, tam si neměla jet v tom levém pruhu.
3: Neoprávněná jízda.
2: Neoprávněná jízda, jako, a tak to jako...
3: No tak se jí snažím, že ona se pak sebere, jako příští týden, jede někam do prdele, tamhle do Frankfurtu, a já vím, co to je za štreku, a tam jezdí rychlá auta v levém pruhu. Tak chci, aby byla prostě naprosto v cajku, že jo?
2: Takže tohle já zažívám, no.
1: No, já jsem chtěl jenom poznamenat, přátelé, člověk se mění. Tady máme jasný příklad a tím je Jan Sahar Hedl. Kluk, který ještě jako teenager chlastal u dvou slunců s Bondym a s DG-307, s kterýma snad i hrál, ne, Honzo?
3: No jo.
1: No, úžasný, vidíš to, kšet. Tak se z těj stane dopravní policista, no to je prdel teda.
3: To se za mě řeknu. Měl stát už tehdy, víš.
1: No jo, jasně. Hele, hrajem. No. My si budeme hrát, nebo nebudeme hrát další písničku? Budeme, že jo? Z téhle desky. Poslední deska vaše.
2: No teda. A poslední písnička z té desky, jo? Tu tam dej.
1: Ta se jmenuje O čem se bavíme.
2: O čem se bavíme.
1: No,
2: My jsme touhle písničkou, ještě než to pustíš, my jsme s ní začínali koncert v Akropoli v roce 2024, jsme ho tam měli. No,
1: bylo to desátý výročí.
2: Hele, a už to v životě nebudu dělat, jo, sama teda takovejhle koncert, to jsou strašný nervy. Takže nic takového už nechystáme, jo, jako uvidíme, co se bude dít.
3: Ale bylo to fajn, tak měli jsme skvělý sponzory.
2: Bylo to krásný, opravdu no měli jsme sponzory.
1: A co byly nervy, jakože tréma?
2: No celý to udělat, ne, celý jo. To jako udělat.
1: Připravit.
2: A já jsem dělala management kapele asi 10 let v podstatě teda, jako doteď už jsem to dala agentuře, protože jako je to lepší teda, jo. Ale je pravda, že jsme strašně dlouho nemohli žádnou najít, jo. Teď máme dobrou agenturu a jsme za to velice rádi, RM Production. Mm-hmm. Takže když tak to pust a to, takovýhle vzpomínky na to mám, že to byly teda strašná síla, celý to pro mě teda to celý.
3: Počkej udělat. Ještě, a jak se jmenují ty pumpaři? Ta firma.
1: Pumpaři...
2: Já nechci do toho zabředávat.
1: Pumpaři u Zlaté Podkovy.
3: Ne, byla to skvělá firma z Domažlicka.
1: Co, agentura nějaká,
2: tak když
1: jo?
2: Nevíš jméno, tak...
3: To máš věci.
2: No dobrý, ale už je to taky zase nějakou dobu. Hele, pust to tam.
1: Hele, my vám pustíme, o čem se tady vlastně
2: ano,
1: bavíme.
2: Ano, přesně tak.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: zpovědnice na rádiu Beat.
1: Roková zpovědnice na rádiu Beat, Honza Sahara Hedl mým hostem a samozřejmě stále půvabná. Honzo, promiň, jo, já ti do ní nejedu. Blanka Šrumová. No co je, co se tak jako pošklebuješ, no, nakonec kamery jedou, tak si ji můžete prohlídnout. To nevíš, že jsou tajný, to máme ještě od Estebáku.
2: Všude jako
1: ne.
3: Všechno je pod kamerama dneska, i když jde člověk do rádia, tak je pod kamerou.
2: Kde jsou ty časy, kdy jsem se do rádia nečesal?
3: No, jo.
1: No ty ses nečesal ani dneska a vůbec to nevadí.
2: Ale tak to je my.
1: Člověk. Myslíš, že já se češu do rádia? No.
2: Normálně mám pěšinku, akorát když jdu dělat hudebníka, tak se takhle musím vymodit.
1: Ale Honzo, sluší ti to.
2: Ale
1: teď já jsem, zatímco jsi byl chvíli, tak jsem si vybral já písničku od tebe, myslím tedy ze svý solový desky. Jo. A víš proč? Protože Blanka mi mě upozornila, že je to upozorňovala, že je to strašně profláklý ta pecka, že se to všude hraje, je to pravda. Já jsem to slyšel i na jiných rádiích, než bych je poslouchal zas tak nějak důkladně, ale zaslech jsem. Je to velký hit. A já jsem si tu pecku vybral proto, protože mě oslovuje už řadu let. Já jenom poznamenám, že ta pecka je stará, Honziku, já ti to hned řeknu. 94, počkej, 2004, 2004, no přes 30 let, vlastně 32 k dnešnímu datu, jo. A já teď, já ti prozradím, která to je, a ty se k ní vyjádři, ale prosím tě, nerozčuluj se, protože jsem slyšel, že už ji nemůžeš ani slyšet, nebo co, protože se hraje moc často a tak
3: někdy
1: dále.
3: Někdy už ji nechce ani hrát.
1: Někdy nechce ani hrát, ale přesto ji hrajete. No právě, Tisíce men.
2: No, tak dobře, jmenuje se Tisíc men, jo.
1: Ta Tisíc men, promiň.
2: To je vždycky nejlepší vědět, jak se co jmenuje. No, tak jako to ví, že... Hele, nemám rád, no.
3: Tak, tak má jí rád, samozřejmě, je krásná.
2: Hele, když máš hodný dítě, který se o tatínka starýho postará, koupí mu občas oběd nebo něco, tak proč ho nemít rád, no. Ta pecka začala tak, že mě to přišlo tak laciný, ta harmonie, tak jako jsem si říkal, tohle už je podpásovka, tohle už je tak líbivé, že tohle asi přece jenom ne. No a pak jsem byl s jednou svojí tehdejší kočkou někde na chatě a ona už pak šla spát, tak jsem si tam vzal flašku a kytáru a řekl jsem si, no tak kdybych teda z toho teoreticky měl udělat pecku, no tak jo, no. No, tak jsme ji udělali. No.
1: Počkej, ty jsi autor, který, když napíše písničku, tak si myslím já, když tak mě vyveď somelu, ale když ji děláš, když ji tvoříš, tak jsem přesvědčený, že ji tvoříš proto, protože tě hned od prvních not, prvních taktů oslovuje. A od prvních slov, který k té písničce píše.
2: Ale tam je to tak... takový trošku rozporoplný mezi tou muzikou a mezi tím textem. Jako uběhl nějaký čas. To jako nevzniklo organicky najednou. Ach, jsem si nějak jako sám sobě jsem řekl, tuhle líbivku prostě, tak jsem podlehl sám sobě.
1: No, to je dobře.
2: Řekl jsem si, napíšu k tomu text, který mu nebude stejně kdo rozumět, tak ono se to nějak vynuluje, ale nevynulovalo, no, tak bože. Bývaly doby, že mě pronásledovalo, ale to se nemůžeš představit. To bylo od rána do večera.
1: Já v tom cítím takovej ten schizofrenní rozpor Dr. Jekyll, Mr. Hyde. autor sám proti sobě.
2: Ale tak já nebyl zase až tak sám proti sobě. No.
1: Hele, já ti to řeknu. Ještě jedna jenom doplňující otázečka. Co je špatného na tom, že člověk udělá líbivou písničku, která osloví ale kurva široký obecenstvo?
2: Ale nic, samozřejmě.
3: Ne, nic. No, to je, no. Tak to má být.
1: To, že se tak jako tady narážel na no. tu líbivost té písně.
2: Jediný peklo spočívá v tom, že pak jako můžeš podlehnout iluzi, že teďka už to budeš dělat až do smrti, ale není tomu tak.
1: Hele, my si pustíme, dáme, aby jsme byli v gardu, potom ode mě písničku od Blanky a... která je taky mou zamilovanou do dnešních dnů. Úplně to stejný. Jo, Ježiš. Jako kdybyste tady...
3: Co to bude
1: kdybyste,
3: asi?
1: Neboj se,
3: to bude
1: dobrý. Ale jenom Honzovi ještě, pardon, jako dodatek, než tu pecku pustím.
2: No.
1: Tedy tisíc men, promiň, ne tisíce, ale tisíc men. Tak podle mého skromného názoru, jo, a že v té muzice, nebo spíš tou muzikou se zabývám jako moderátor, to je jedno.
2: Tak
1: a slyšel jsem to hodně. Tohle je jedna z nejlepších písní, který já jsem, ne od tebe, to tě do toho nechci hrabat do tvýho svědomí, ale jedna z nejlepších písní, kterou jsem kdy v životě slyšel. A teď to nerozděluju na zahraniční a český.
2: Jo, já jsem celkově. V zásadě.
1: No, to jsem rád, kurva, to jsem fakt rád. A ještě jedna ještě věc.
2: By mě jich ještě pár napadlo, teda, ale to, na to není čas teďka.
1: Teďka ne, ale ještě bude, máme před sebou ještě 2 hodiny. V každém případě jak já jsem tě vždycky cítil, jako takovýho českého Leonarda Cohena, nebo možná Nika Cavea, nevím, ale tady tato píseň, ti, co nás poslouchají a že je dost, přesně pochopí, proč mi tak připadáš.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Ano, posloucháte Rokovou zpovědnici na rádiu Beat. Je 5 minut po 21. hodině. Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu. Dnešními mými hosty jsou Honza Sahara Hedl, ne, mě to zní blbě, Jan Sahara Hedl, Honza mu říká normálně, tak, aby to bylo v ažuru, no a samozřejmě Blanka Šrumová. Tedy kapela Něžná noc. Ale my pohlížíme i do minulosti obou interpretů, kde ještě spolu nebyli, ano, a každý jel svoji lajnu. Tomu se ještě určitě dostanem. Co jsem to kurňa chtěl říct? Jo, cokoliv chcete vědět, nebo cokoliv možná ne, ale jestli se chcete na něco zeptat Blanky Šrumový nebo Honzy Sahary, no teď to musím říct, tak pište SMSky, pište maily, můžete i volat na číslo 210 32 33 34. Co? No, no, Blanka se prej stýdí, no, uvidíme.